O ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Týftrůk. Thank you.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump, vám připomíná a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste, zní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On the Road Again, Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák jsem vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Segra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
3: Už to začalo.
2: No jo.
3: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
2: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
3: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velké město zase.
2: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
3: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečenej podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
0: Humoriáda.

0: vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. Je průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček.
0: Dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano.
1: Přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Batáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak, a teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Kruci ta válí.
7: Tak za prvé.
5: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
8: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neboblakneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříká mi Beruško, říká mi Janičko.
2: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25. Tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
7: Proči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
2: Já žárlím, ale na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku teda nemám.

0: To, když se do toho Iva Jindžerová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jindžerové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já
0: tě vidí s dortem.
1: Já tam měl zalepený vručník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Že má v sobě určitě raracha, dyť je to kašpar, dyť je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě. Já jsem měl takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky. Teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to. Kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ. Tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát? Byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou už jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jindžerovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, tady máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady doma myslím, že vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnu to vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? Proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: A v tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a la bažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělásek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku?
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody, mám hlad a dám si busty s cibulí.
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo, třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
5: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
5: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říká, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? Já jsem říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku Patriku. Ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naš...

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě, ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.
3: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
4: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
3: Už se mihnul?
4: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
3: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
4: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
3: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
4: Tak hmoždinky.
3: Správně, hmoždinky. Tak.
4: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
3: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
4: Ano,
3: jo?
4: Takže teď to máme.
3: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
4: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
3: Ano.
4: Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos.
3: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
4: U všech čertů.
3: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
4: Tak já už to mám takhle.
3: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
4: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
3: ano.
4: Natloukl si nos.
3: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlouci nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
4: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s pozor. tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něčeho, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla, máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokradl. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě, tohle. Já jsem sociál, tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, další ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který...
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon,

0: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
1: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
0: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
2: No vidíš, omlouvá se ti.
1: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
2: Ale maminko...
1: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
0: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
1: Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi... oblečený akt.
0: No ovšem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
1: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
3: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
4: No tak to je těžký tohle.
3: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01104, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
5: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Sovák, Jaroslava Armová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak ano, jo, tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít, budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte, no stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvý jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
3: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. V Rokycanech se dnes budou prezentovat sociální služby, které působí ve městě a okolí. Fotbalisté Plzně remizovali v lize na stadionu Hradce Králové 0-0. Bude polojasno, odpoledne postupně oblačno a teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
3: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
4: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
3: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
5: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
3: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Na Masarykově náměstí v Rokycanech budou dnes od 9 do 16 hodin připraveny stánky sociálních a zdravotních služeb. Akci organizuje město a součástí budou také přednášky. Cílem je představit poskytovatele sociálních služeb, kteří působí v Rokycanech a blízkém okolí, říká mluvčí Rokycan Andrea Moravcová.
6: Dopolední část bude věnována především žákům rokycanských základních a středních škol, odpoledne pak široké veřejnosti se zaměřením na seniory, kdy budou ve společenské místnosti na Masarykově náměstí 80 připraveny přednášky služeb zaměřujících se na práci s touto cílovou skupinou.
2: Zhruba 270 požárů trávy nebo lesa řešili letos v létě hasiči v Plzeňském kraji. Je to o 128 případů víc než v loni. Důvodem jsou vysoké letní teploty. Celkovou škodu hasiči vyčíslili na téměř 16 milionů korun, říká jejich krajský mluvčí Petr Poncar.
7: Nejtěžší zásahy byly požáry u Velhartic a Brodu nad Tichou. Oba byly ve špatně přístupném terénu a vyžádali si nasazení velkého počtu hasičů a také letecké hasicí techniky. Většinu letních požárů způsobila nedbalost, jako například zakládání ohňů v přírodě nebo kouření. Na polích vznikly některé požáry také při sklízení obilí.
2: Spojené státy chtějí do konce měsíce zakázat dovoz některých motorek, alkoholických nápojů nebo mléčných výrobků z Kanady. Ottawa podle amerického prezidenta Donalda Trumpa diskriminovala americkou ekonomiku cly na auta nebo zemědělské produkty. Nařídil také dodatečně spoplatnit dovoz dalšího kanadského zboží 50% cly. Ottawa už zavedla odvetná cla.
1: Sport.
2: Fotbalisté Plzně vybojovali v dohrávce pátého kola šance ligy bod. V Hradci Králové remizovali 0-0. Jako střídající hráč nastoupil ve druhém poločase i Alexandr Sojka, který si na začátku léta zahrál za Česko na mistrovství světa. Ve Viktorii ale bojuje v nové sezóně o sestavu.
8: Po mistrovství jsem se úplně necítil tak, jak jsem chtěl. Pomalu se do toho dostávám a boje to jako vždycky v Plzni je a bude velká konkurence, je to velký klub, takže člověk musí pracovat ještě víc, když nehraje, podávat dobrý výkon, aby trenéra přesvědčil, že má hrát on.
2: Další dohrávce pátého ligového kola Jablonec vyhrá nad Baníkem Ostrava 3-0. Tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek, narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, ráno se mohou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a večer bude přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Blovicích na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou na Masarykově náměstí a to až do neděle. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zpravodajské relace jsou dneska ráno v režii Štěpán Kyzíkové. Ta stávající skončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezký čtvrtek. Věděli jste, že se s HPV před 50 setká až 80% žen a nejméně polovina mužů? Virus, který si většina lidí spojuje s rakovinou děložního hrdla, může navíc způsobit nádor i v oblasti krku, a to hlavně u mužů. Jak může pomoct očkování, to vám řekneme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Proč je chození do školy povinné?
1: Aby jsme se něco naučili.
2: Aby jsme byli chytrý.
3: Aby jsme se mohli učit.
4: Aby jsme nebyli hloupí.
5: Aby jsme něco věděli.
6: Abychom mohli v budoucnu mít nějaký dobrý pracovní povolání.
7: Aby jsme dostali vzdělání.
8: Aby jsme měli dobrý povolání, aby jsme něco věděli.
9: Aby jsme byli chytrý, aby jsme měli dobrý známky.
10: Aby jsme byli slušní.
11: Můžeme dělat úkoly strašný a potom je dobře počítáme.

0: 5 hodin a 17 minut, aktuální čas.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude polojasno, ráno se můžou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a večer bude přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní a biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Díky za to, že jste s námi i v 5 hodin a 21 minut. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených viry HPV. Nejčastěji virus způsobuje rakovinu děložního hrdla, která v Česku každý rok podle Státního zdravotního ústavu postihne zhruba 750 žen. Závažná onemocnění ale může vyvolat i u mužů. A přesto o HPV podle nového průzkumu ví jenom třetina Čechů.
1: Udělali jsme to mezi lidmi 15+, čili dospělou populací, a ta znalost je tam kolem 33%.
2: Výzkumu se podle socioložky Lucie Vlčkové zúčastnilo víc než 1000 Čechů. V informovanosti se přitom výrazně liší muži a ženy i jednotlivé věkové skupiny. Nejlépe se orientují ženy mezi 35 a 55 lety.
1: Protože se to více týká žen, tak tu znalost tahnou především ženy.
2: HPV přitom není nijak vzácná infekce. Před 50 se s ní podle gynekoložky Blanky Hinkové setká většina žen a nejméně polovina mužů.
3: Většina těchto lidí, kteří jsou nakažené, se tohoto viru naštěstí zbaví vlastně imunitou, a pouze u malého procenta, kde ten virus persistuje, může v průběhu 10 až 15 let vyvinout závažné onemocnění.
2: Právě mezi tato onemocnění patří rakovina děložního hrdla, ale také další nádory, které můžou postihnout ženy i muže. Vedle pravidelných kontrol je důležitou součástí prevence také očkování. Největší smysl má ještě před začátkem sexuálního života, vysvětluje Petra Adámková, ředitelka organizace OnkoUnie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami.
4: Je strašně důležité vědět, že očkování je pro dívky i chlapce. Nejúčinnější je to očkování před začátkem sexuálního života a u nás je i tak hrazeno od 11. roku do 15. narozenin.
2: I přesto, že pro očkovanost podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové stoupá, Česko chce pro očkovanost dál zvyšovat a zároveň posílit i další části prevence, popisuje Macková.
5: Klade si za cíl, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovali preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
2: Česko chce strategii na roky 2026 až 2030 dokončit v nejbližších týdnech. Karolína Bur Dová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni se dnes naposledy v tomto volebním období sejde zastupitelstvo. Jednání začne na radnici v 9 hodin. Tentokrát mají zastupitelé na programu skoro 120 bodů. Například budou schvalovat soutěžní podmínky výtvarně sochařské soutěže na zhotovení sochy generála Petna, která bude součástí nového muzea Osvobození v domě na Klatovské třídě číslo 19. Oprava hlavní silnice ve Volduchách na Rokycansku výrazně komplikuje dopravu. Uzavírka komunikace si vyžádala také zavedení výlukových jízdních řádů autobusové dopravy. Na komplikace při raním dovážení dětí upozorňuje Voldušská základní škola na svém webu. První etapa oprav silnice potrvá do poloviny října. Lidé v Plzni najdou nově informace o třídění odpadu a svozu odpadových nádob přímo v mobilní aplikaci Tuta Plzeň a na stejnojmenném webu. Aplikace s názvem Čistá Plzeň nabízí mapu stanovišť separovaného odpadu, včetně termínů nejbližších svozů, přehled a umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad i možnost dohledat svoz konkrétní odpadové nádoby. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Kvůli postupující studené frontě byly včera mezi západem a východem republiky velké teplotní rozdíly. Na západě pršelo a teploty nepřekročily 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naopak naměřili i přes 32 stupňů a padaly teplotní rekordy pro 9. září. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Srážky se večer přesunuly i na východ. Dnes už budou maxima kolem 20 stupňů. Fotbalisté Plzně drží v této sezóně šance ligy neporazitelnost na stadionech soupeřů. Dohrávce 5. kola remizovali v Hradci Králové 0-0. Jablonec vyhrál nad Baníkem Ostrava 3-0. A dnešní počasí bude polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, večer začne od jihu přibývat vysoká oblačnost a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 3. třídy na trase Luženičky Luženice na Domažlicku platí uzavírka, opravuje se povrch vozovky. Objížďka je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Víte, kde se vzal drak ve slovním spojení? Je to na draka?
3: Jazykovědec by vám řekl, že v tom má zase prsty němčina, což bývá obvykle zvlášť u nás v západních Čechách.
2: Naznačuje Roman Stupka a zbytek vám řekne za chvilku. 5 hodin, 32 minut, přejeme hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Je to na draka. Smysl tady asi nemusím dlouze vysvětlovat. Když je něco na draka, je to prostě mizerně, špatně, je to na nic. Samozřejmě, že existuje daleko vulgárnější verze tohoto úsloví, která operuje s lidským exkrementem. A možná i proto výše zmiňované spojení vzniklo. Je slušnější a vyjadřuje prakticky to samé. Ale co tam dělá ta pohádková bytost? Ten drak? Když budeme trochu spekulovat, můžeme si říci, že drak je něco zlého, nepříjemného a všechno sežere, čímž se alespoň vzdáleně přiblížíme smyslu. Ale asi sami cítíte, že je to trochu přitažené za vlasy. Jazykovědec by vám řekl, že v tom má zase prsty němčina, což bývá obvyklé zvlášť u nás v západních Čechách. Jde tu totiž o německé slůvko drek, neboli špína, hnůj a bláto. V bavorštině se tady navíc e vyslovuje spíš jako a. A tenhle český drak byl na světě.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. Do 6. hodiny vás ale stačíme pozvat i na řadu dalších kulturních akcí v regionu.
1: Počasí.
0: Teď vám řekneme, že v Plzeňském kraji dneska bude polojasno, ráno se mohou v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a večer bude přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia, slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní. No a biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná. Hezké ráno přejeme ve 6:45.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 49 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. Ve 12 hodin začíná ve Velkém divadle inscenace Na větrné hůrce v podání divadla J.K. Tyla. Nové zpracování slavného románu Emily Brontejové přináší příběh nenaplněné lásky, touhy i nenávisti. V rámci festivalu divadlo si můžete prohlédnout taky výstavu obrazů Kamily Ženaté. Ve foaje Nového divadla je přístupná od 8 do 17 hodin a představuje průřez současnou tvorbou výrazné a všestranné výtvarnice. Vstup na výstavu je zdarma. Centrum Plzně dneska rozezní promenádní koncert. Kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno zahraje od 17 hodin u branky. V rámci hodinového programu uslyšíte vojenské pochody, tradiční polky a valčíky, ale také skladby modernějšího charakteru. Společně s orchestrem vystoupí mažoretky maršálky Plzeň a solisté divadla J.K. Tyla. Za hudbou můžete také dnes večer zamířit do Staré synagogy v Plzni. Od 19 hodin tam začíná koncert s názvem Fascinující svět hudby, hudba na talíři. Československé kvarteto představí pestrost židovské hudby ve spojení se specialitami židovské kuchyně s ochutnávkou přímo v rámci vystoupení. V plzeňském Anděl Music Baru vystoupí Jirka Čevela s kapelou, koncert začíná v 19 hodin a 30 minut. Frontman kapely Circus Problem ve své solové tvorbě propojuje písničkářství s šanzonem, balkánskou hudbou, rockem a folklorem. Alternativní rock s výraznou autorskou tvorbou vás čeká v plzeňském Zachspabu. Ve 20 hodin tam začíná koncert kapely Mucha, která se sformovala v Brně kolem písničkářky a kytarové bohyně Nikoly Muchy. Do Klatov můžete vyrazit za klasickou hudbou. V 19 hodin začne v jezuitském kostele koncert Mezinárodního festivalu komorní hudby s programem nazvaným Evropa a baroko. No a v Horažďovicích se můžete vydat na cestu do španělského Santiago de Compostela. V 16 hodin začne ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Palackého ulici přednáška Cesta do města Santiago de Compostela. O své zkušenosti se podělí poutníci Marius Pivovarčík a Michal Forman.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
4: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
6: Přemoženská uzenina.
7: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Přemoženská uzenina.cz.
8: Hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
8: Ředitelka plzeňského Totemu dostala za svou práci medaili od předsedy Senátu. Starý Plzenec za 32 milionů korun změní zanedbané místo v centru v dlouho žádaný park. Bude polojasno, odpoledne postupně oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Malou stříbrnou medaili předsedy Senátu převzala ředitelka plzeňského mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem Vlastimila Fajfrlíková. Cena jí náleží za 27 let práce pro organizaci Totem a za vytváření podmínek pro komunitní setkávání a dobrovolnickou práci. Ředitelka Totemu cenu ale vnímá i jako povzbuzení pro další práci.
9: Určitě to tak vnímám, protože teďko vlastně se chystáme k obhajobě na Evropské hlavní město dobrovolnictví a máme před sebou vlastně jakoby spoustu práce, která je s tím spojená. Budeme připravovat burzu filantropie a další vlastně projekty, které by měly vytvořit prostor zase pro růst té dobrovolnické aktivity v Plzni.
8: Starý Plzenec u Plzně vybuduje v prostoru takzvané smetanky nový park. Jeho součástí budou nové stromy, keře, tribuna i vodní plocha, které nahradí zanedbaný prostor v centru. Město už podepsalo smlouvu se zhotovitelem a jak informovalo v tiskové zprávě, za práce zaplatí 32 milionů korun.
10: Jezírko bude dominantou nového parku. Rozděleno bude na hlubší a mělkou část a osázené vodomilnou vegetací. Park doplní také suchý poldr, který rozšíří schopnost území zadržet srážkovou vodu. Ze Starého Plzence Julie Tomášková, Český rozhlas.
8: Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedy SPD Tomia Okamury tím kabinet plní jeden ze svých slibů. Opozice návrh kritizuje. Piráti například upozorňují, že stát přijde o část příjmu a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Stavební řízení by mohlo zrychlit, počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STANu Lukáše Vlčka novela také pomůže developerům.
11: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel, povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
8: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy.
7: Sport.
8: Fotbalisté Plzně remizovali v dohrávce pátého kola šance ligy s Hradcem Králové 0-0. Ve druhém zápase dohrávky fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Závodu seriálu Mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech se v neděli zúčastní i britský dvojnásobný olympijský vítěz Alex Yee. Čeští reprezentanti budou mít čtyřčlenné zastoupení v mužské i ženské kategorii. Zahraniční hvězdy, které vzbudí největší zájem, představuje ředitel závodu Vladimír Malý.
12: Takhle nabitá startovní listina za celých 21 let, kdy závody pořádáme, ještě nebyla. Moc nás těší, že se zúčastní aktuální olympijský vítěz Alex Yee, kterého několik let za sebou do Karlových Varů zveme. Máme skvělé Němce Henryho Gráfa, Líza Terčová. Už v loni do Karlových Varů přijelo několik autobusů německých fanoušků. Dělají tam perfektní atmosféru.
8: Závod seriálu Mistrovství světa v triatlonu se v Karlových Varech v neděli uskuteční kvůli změně formátu a vysokým nákladům po druhé a nejspíš i naposledy.
7: Počasí.
8: Bude polojasno, odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách maximálně 17. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
8: V Tachově v ulici Oldřichovská počítejte s uzavírkou. Opravuje se přejezd. Dopravní omezení potrvá do poloviny října. Přejeme šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Hezké ráno, fotbalisté Plzně i po třetí v této sezóně bodovali v lize na stadionech soupeřů po remíze 0-0 v Hradci Králové, ale ve Viktorii moc spokojeni nebyli.
14: Pojďme si říct na rovinu, že co tady bylo pozitivní, tak je bod a nula vzadu. Ale jinak ten zápas nebyl od naší strany dobrý. Strašně moc ztrátových míčů, což jsem jako byl až překvapený, protože to se jako nedělo za celou dobu. Jo, já jsem jako zklamaný z výkonu, určitě zklamaný.
13: Popisuje svoje pocity z utkání plzeňský trenér Radoslav Kováč, za pár minut se za ním vrátíme.
7: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
13: Čtvrtek 10. září, máme 6 minut po 6. Hezké ráno.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: V dnešním dobrém ránu nechybí kalendárium a začíná v 6 hodin a 12 minut.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scénárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
0: Jak pomoci člověku, kterému vážná nemoc už nedovoluje žít tak jako dřív? O domácí hospicové péči, podpoře nevyléčitelně nemocných i jejich rodin a také o výstavě a přednášce v Karlových Varech si budeme dopoledne povídat se sociální pracovnicí hospicu svatého Jiří v Chebu, Soňou Škvareninovou. Už dneska po 10. hodině na rádiu vašeho kraje. No a za chvilku vás seznámíme s předpovědí počasí na dnešní den. Je 6:45.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňští meteorologové už nám dali vědět, jak vypadá dnešní ráno v kraji. Je oblačno až zataženo s teplotami mezi 6 a 9 stupni Celsia. Čeká nás chladnější den s přibývající oblačností.
1: Počasí.
0: Očekáváme oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, večer se změní na severovýchodní.
1: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talkshow můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin 22 minut mají ambice útočit ve fotbalové šancelize na nejvyšší místa. Zatím jsou ale Hradec Králové a Viktoria Plzeň po 7 kolech na pozicích, které půlí tabulku. A po dohrávce 5. kola si moc nepomohli. Remizovali 0-0.
1: Pojďme si říct na rovinu, že co tady bylo pozitivní, tak je bod a nula vzadu. Ale jinak ten zápas nebyl od naší strany dobrý. Strašně moc ztrátových míčů, což jsem jako byl až překvapený, protože to se jako nedělo za celou dobu. Jo, já jsem jako zklamaný z výkonu, určitě zklamaný. Myslím si, že ten tým umí 100% hrát daleko líp než předvedl.
2: Rozhodně nezářil spokojeností trenér Plzně Radoslav Kováč, který je u týmu něco málo přes 2 týdny, když nahradil odvolaného Martina Hiského. Zatím mu u hráčů Viktorie chybí konzistentnost výkonů.
1: Co mi schází je takový, když to nejde podle plánu a nejde to všechno dobře, tak do toho hrát víc nějaký takový ten větší drive, takovej ten, být se tam víc rozbít, to je věc, která prostě u některých hráčů ještě trochu chybí a potřebujeme na tom pracovat a řízím to, jak to přesně je.
2: Zatímco Kováč teprve v Plzni poznává hráče a měl by Viktorii podle klubových vizí vrátit mezi nejlepší. Hradecký trenér David Horejš už má zkušeností s kádrem za víc než 2,5 roku hodně a třeba v minulém ročníku dovedl tým ke 4. místu. Teď v létě si v Hradci Králové díky tomu vyzkoušeli kromě ligy i nakonec neúspěšný boj v kvalifikaci evropských pohárů. V nejvyšší soutěži zaujme jejich skóre 6-6. Dostávají tedy málo gólů a patří v tomhle ukazateli mezi nejlepší. Zároveň ale dali skoro nejméně branek v soutěži. Všechny v domácím prostředí, kde tentokrát vyšli na prázdno.
3: Kdyby nám tam vyšší taková ta touha po tom zakončení. Mám rád jako slovo kvalita, ale prostě to řešení, aby ty hráči na sebe vzali tu zodpovědnost, tam jsou věci. Že my místo toho, aby jsme tohleto sehráli a prostě vyřešili, tak střílíme z 25 metrů, jo, ukvapeně. Takže to jsou takové věci, které určitě potřebujeme zlepšit a dotáhnout, a pak budeme zvládat tyhle ty zápasy a budeme ty branky dávat.
2: Říkal David Horejš, který jinak mužstvo pochválil. Rozhodnout mohl nejzkušenější fotbalista Hradce Králové, kapitán Vladimír Darida, který trefil břevno a má na co navazovat. V minulé sezóně se střelecky utrhl, dal v lize 11 gólů a byl nejlepším v týmu. Teď zatím trefil jednou.
4: Asi se ode mě ty góly očekává, já sám od sebe taky očekávám po té loňské sezóně, by jsem chtěl, aby těch gólů bylo víc. Já věřím, že pokud budeme předvádět takovýhle výkony, budeme hrát ofenzivní fotbal, já se do těch střelbů dostávat a že zase tam ty góly začnou padat dál.
2: Doufá Vladimír Darida. Z Hradce Králové, Mirko Vasič, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Přemožná na severním Plzeňsku zveřejnila záměr pronajmout rybník v lokalitě zvané v Bíkovci. Vodní nádrž má získat místní organizace Českého rybářského svazu pro chov ryb určených k zarybnění sportovních revírů. Lidé teď mohou záměr radnice připomínkovat. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Zimní stadion v Klatovech má novou rolbu. Městu se podařilo získat stroj, který upravoval led při olympiádě v Miláně. Už teď je v provozu při kempech a při trénincích dětí a dospělých. Podle vedení města byla původní rolba v provozu už 18 let a fungovala v kombinaci plyn a benzín. Nová už je plně elektrická. Přišla na 3 miliony korun a město ji uhradilo ze svého rozpočtu. Zájemci mohou přijít na veřejné setkání v Rokycanech. Dnes od 16 hodin na nádvoří městského úřadu se budou moci zapojit do diskuze o životě ve městě. Vedení města také představí výsledky pocitových map a část strategického plánu Rokycany 2041. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy budou dnes protestovat studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu. Fotbalisté Plzně vybojovali v dohrávce 5. kola šance ligy bod v Hradci Králové, remizovali 0-0. Další dohrávce Jablonec vyhrál nad Baníkem Ostrava 3-0. A dnešní počasí očekáváme oblačno, přechodně polojasno, večer od jeho přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 3. třídy na trase Hradec Stot na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou. Stavební práce potrvají téměř do konce října. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň.

0: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin a 41 minut. Přemýšlíte nad tím, co jíte, nebo se řídíte hlavně tím, na co máte chuť? Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví, věku, nebo proto, že jste se chtěli cítit líp? Je něco, co jste ze svého jídelníčku úplně vyřadili a naopak potravina, kterou jste začali jíst častěji? Pokud po 23. hodině ještě nebudete v limbu, zavolejte do dnešní noční linky moderátorce Jarce Barboříkové. No a po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat? Co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6:44. Za chvilku už pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Počasí. V Plzeňském kraji dneska očekáváme oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, večer se změní na severovýchodní.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje. Máme 6 hodin a 47 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě

0: Mě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
1: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
0: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: No a zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. Za chvilku další zprávy a s nimi Štěpán Gazíková.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Jak moc

Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Přemošné na severním Plzeňsku chtějí pronajmout malou vodní nádrž rybářům. Na plzeňské radnici budou dnes opět zasedat zastupitelé. Jedná se o poslední schůzi v tomto volebním období. Fotbalisté Plzně vezou v lize bod z Hradce Králové. Bude oblačno, přechodně polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpán Kazíková. Přemošná na severním Plzeňsku zveřejnila záměr pronajmout rybník v lokalitě zvané v Bíkovci. Vodní nádrž má získat místní organizace Českého rybářského svazu pro chov ryb určených k zarybnění sportovních revírů. Lidé teď mohou záměr radnice připomínkovat.
2: Rybáři se za pronájem 6 000 korun ročně na oplátku postarají o drobnou údržbu vodní nádrže i okolních pozemků. Podle informací z úřední desky plánuje město s rybáři uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Připomínky k záměru pronájmu můžou lidé posílat na radnici do 22. září. Střemošné na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Plzně se dnes naposledy v tomto volebním období sejde zastupitelstvo. Jednání začne na radnici v 9 hodin. Tentokrát mají zastupitelé na programu skoro 120 bodů. Například budou schvalovat soutěžní podmínky výtvarně sochařské soutěže na zhotovení sochy generála Petna, která bude součástí nového muzea osvobození v domě na Klatovské třídě číslo 19. Zastupitelé budou dnes hlasovat také například o vystoupení Plzně ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Na programu jednání je i smlouva o spolupráci Plzně s Plzeňským krajem při vybudování nového hospice v Malesicích. Mladí lékaři mohou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
1: Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl také nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Léto provázely rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Seině.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně drží v této sezóně šance ligy neporazitelnost na stadionech soupeří. Dohrávce 5. kola remizovali v Hradci Králové 0-0, když utkání dohrávali bez vyloučeného stopera Denisa Vavra. Trenér Viktorie Radoslav Kováč nebyl spokojený s výkonem plzeňského týmu.
4: Pojďme si říct na rovinu, že co tady bylo pozitivní, tak je bod a nula vzadu. Ale jinak ten zápas nebyl z naší strany dobrý. Strašně moc ztrátových míčů, což jsem jako byl až překvapený, protože to se jako nedělo za celou dobu. Jo, já jsem jako zklamaný z výkonu, určitě zklamaný. Myslím si, že ten tým umí 100% hrát daleko líp, než předvedl.
1: Další dohrávce 5. ligového kola Jablonec vyhrál nad Baníkem Ostrava 3-0. Německý tenista Alexander Zverev porazil na US Open Botika van de Zandschulpa z Nizozemska 6-2, 7-5, 6-1 a postoupil v New Yorku do semifinále. Něm šampion letošního Roland Garros narazí na nenasazeného Karena Khachanova. Dalším semifinále vyzve v pátek Američan Ben Shelton krajana Francise Tiafoe.
0: Počasí.
1: Bude oblačno, přechodně polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách bude maximálně 17. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, postupně dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 2/198 na trase Malé Dvorce Mlínec na Tachovsku pozor na práce údržby a dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, šatny, rehabilitace, posilovna i rozcvičovna budou součástí nové sportovní víceúčelové haly na Borských Bolích v Plzni. Stavět se začalo včera, my jsme byli u toho a na podrobnosti si rozhodně počkejte. Stejně tak i na rubriku Ahoj rádio. Hezký den.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Hit v podání Petra Kotvalda je v tahu a za chvilku se ozvou děti, aby nám v rubrice Ahoj rádio řekli, proč hnůj smrdí. Na regálu v parfumérce stojí parfém s názvem Hnůj. Neprodává se však lehce, lidi na něj říkají fuj. Tenhle parfém totiž tvoří trus, smočí a sláma, to snad líp už voní tchoři, prostě žádná sláva. Produkt lidem děsně smrdí, jak ten, co se nemije. Výrobce však pyšně tvrdí, že v něm není chemie.

0: Proč hnůj smrdí?
1: Protože jsou v něm hovínka.
2: Že změkne.
3: Protože třeba je hodně dlouho nahromadě a dostane tu vůni.
4: Protože jsou tam schnilý věci.
5: Schnilý okurky.
6: Protože tam vyhazují zbytky od jídla.
7: Jsou tam třeba hovínka.
8: Protože se tam vyhazují ošklivý věci a smradraví.
9: Toxidy tam dávají.

0: Je 7:15, tady končí veškerá Sandra a slovo dostává meteorolog.
1: Počasí.
0: Jmenovitě Pavel Kopeček, kterému přeju hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to aktuálně vypadá venku?
2: Tak nad regionem je poměrně hodně oblačnosti, většinou tedy oblačno a teploty, ty se pohybují od 5 do 10 stupňů Celsia a dnešní ráno, zejména na horské kvildě, bylo opravdu hodně chladné, tam se teploty pohybovaly kolem nuly.
0: Co nás čeká potom ráno?
2: Tak očekáváme, že té oblačnosti zůstane poměrně hodně, i když může být přechodně i polojasno. Večer pak bude od jihu opět oblačnosti dále přibývat. Dnes bychom se měli ale obejít úplně bez srážek. Teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia a vítr ten povane jenom slabý západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: My se rozhodně neobejdeme bez vás. V příští hodině naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Rozhlas Plzeň, rádio vašeho

0: 7 hodin 20 minut házenkáři z Plzně budou mít nové zázemí, a to v nové víceúčelové sportovní hale na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Město stavbu zahájilo v tomto týdnu. Moderní areál za přibližně 500 milionů korun nabídne zázemí pro vrcholový i amatérský sport. Novou halu budou moci využívat i futsalisté, volejbalisté, florbalisté a další sportovní kluby. O provoz se budou starat házenkáři z klubu Talent Plzeň.
1: Polepšíme si hodně, že jo? Protože si hlavně budeme moct rozhodnout, kdy budeme hrát. To jsme doteďka jako měli s tím velký problémy díky tomu, jak Lokomotiva je vytížená.
2: Říká předseda klubu Talent Plzeň Pavel Drobil.
1: Chtěli bychom tady pořádat turnaj těch nejlepších evropských akademií, což je dánská, francouzská a německá. A pořádáme každoročně mezinárodní turnaj pana Šafra a v tím by dostal i takový lepší lesk.
2: Předpokládáte, že třeba ta nová hala podpoří ten zájem o házenou?
1: Já doufám, že podpoří v tom, že se rozšíří i třeba jiný oddíly, protože zanikají házenkářský oddíly a asi tady v té hale se bude leco zdát uspořádat s nima. I pro lidi to bude zážitek, že takováhle hala není v republice a nebude v krátké době pro takovýhle sport.
3: Plzeň tuto halu určitě potřebuje, bude to největší sportovní hala v Plzni, kdy kapacita bude 2,5 tisíce diváků a bude tam sportovní plocha 40x20 určená pro multifunkční využití a zázemí poskytne zejména plzeňským házenkářům a futsalistům.
2: Doplňuje Veronika Vítová z magistrátu města Plzně.
3: Součástí haly je samozřejmě zázemí, to znamená, jsou tam šatny, je tam sociální zázemí, jsou tam prostory pro občerstvení diváků, áčkové týmy tam budou mít svoje klubové šatny, včetně rehabilitace, a do haly se nám nakonec podařilo umístit i ubytování pro sportovce.
1: To se těšíme, no, protože to byla dlouhá doba, než se to vlastně rozhodlo, než se připravil projekt, než se dospělo k této situaci.
4: No, jak dlouho to usilujete?
1: První náznaky byly už v roce 2012. To je dlouhá doba a já už jsem tomu vlastně nevěřil, já už se blížím k důchodovému věku, tak jsem rád, že to ještě zažiju.
2: Nová sportovní hala by měla být hotová za 30 měsíců. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemošenská uzenina CZ.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách podle údajů policie roste. Hlídky se častěji setkávají se slovními útoky i fyzickým napadením. Přesnou statistiku ale policie nevede. Více ve zprávách za půl hodiny. Na Masarykově náměstí v Rokycanech budou dnes od 9 do 16 hodin připraveny stánky sociálních a zdravotních služeb. Akci organizuje město a součástí budou také přednášky. Cílem je představit poskytovatele sociálních služeb, kteří působí v Rokycanech a blízkém okolí. Studenti střední školy v Horažďovicích mají nově k dispozici venkovní odpočinkovou zónu. Škola ji vybudovala na nádvoří a novým zázemím tak doplnila už dříve otevřenou výukovou letní kuchyni. Nová odpočinková zóna a profesionální venkovní kuchyně stály celkem 10 milionů korun. Český rozhlas a České radiokomunikace 10 minut po půl druhé otestují systém varování obyvatel. Česko se tím zařadí mezi první země, které tuto technologii zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost. Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví slovo jako alarm nebo alert. Přijímač může i blikat. Digitální rádia se probudí a začnou hrát anebo se přeladí na radiožurnál. Fotbalisté Plzně remizovali v dohrávce pátého kola šance ligy s Hradcem Králové 0-0. Ve druhém zápase dohrávky fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. A dnešní počasí čekejte oblačno, přechodně polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku havarovalo nákladní auto, narazilo do středových svodidel, blokuje levý i pravý jízdní pruh. Na porouchané auto pozor na D5 ve směru na Prahu u Kařezu na Rokycansku. Místo je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zásobování sušice pitnou vodou si v létě vyžádalo úpravu podmínek odběru vody z Otavy. Vidická samoobslužná prodejna si už na sebe vydělá sama a Přeštice každé léto provozují putovní letní kino. Více povíme v rubrice O čem se píše, a to už za několik okamžiků.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7:39.
1: O čem se píše?
0: Nízké srážky a vysoké teploty letošního léta způsobily, že se Otava stala jediným zdrojem vody pro zavodňování infiltračních nádrží v Luhu. Luh je hlavním zdrojovým územím pitné vody pro sušici. Odběr z Otavy má ovšem své limity. Dosavadní povolení stanovovalo, že pokud průtok řeky klesne pod určitou hranici, nesmí se voda do nádrží odvádět. Město proto situaci monitorovalo a včas požádalo o dočasnou úpravu těchto podmínek. Díky tomu zůstalo zásobování města pitnou vodou bez omezení. Dočtete se v Sušických novinách v článku Voda v Sušici. Na sucho se připravujeme dlouhodobě. Nejnovější číslo měsíčníku Plzeňský kraj informuje o tom, jak funguje nová online pohotovost. Dozvíte se z něj, proč roste zájem o návštěvy porodních asistentek po porodu a také, jak se daří samoobslužné prodejně ve Vidicích na Domažlicku. Nakoupit v ní je možné kdykoliv, protože funguje v kombinovaném systému samoobslužného prodeje a ve vybraných dnech i prodeje s obsluhou. Po roce tohoto režimu už obec prodejnu nemusí dotovat, na svůj provoz si vydělá sama. Pětidenním promítáním v domovském městě v závěru prázdnin skončila letošní tour Cinema týmu Přeštice. Píšou o tom Přeštické noviny. Zmíněný tým každoročně po celé prázdniny putuje s letním kinem do měst a obcí v regionu. Letos zavítal například do Chlumčan, Nepomuka, Mokrouší, Blovic, Choceněc, Holoubkova, Myslíva, Přestavlk nebo Tymákova. No a jen v těchto místech nabídl nejméně 18 filmových večerů.

0: Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, večer se změní na severovýchodní.
1: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Na stálé divadelní scéně Klatovy se v pátek 18. září, to znamená příští pátek od 19 hodin a 30 minut, uskuteční koncert Plzeňské filharmonie. Na programu je Wolfgang Amadeus Mozart, jeho předehra k opeře Figarova svatba, stejně jako koncert pro klarinet a orchestr a dur. No a také česká svita Antonína Dvořáka. Můžete být u toho, pojďte si právě teď zahrát o dvě volné vstupenky. Linka k nám do studia má číslo 221 554 222. Plzeňská filharmonie slaví, a to i tím zmiňovaným koncertem v Klatovech, výročí založení svého předchůdce Plzeňského rozhlasového orchestru. Připomíná si 80, 90 anebo 100 let existence. 221 554 222, linka k nám, a už vám přeju hezké ráno. Ptám se, koho to máme, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Honza.
0: Tak Honzo, povídejte.
1: Takže já nevím, ale dáme tip za A.
0: Za A, 80.
1: Ano, ano.
0: Tak vězte, že dnešní Plzeňská filharmonie navazuje na tradici někdejšího plzeňského rozhlasového orchestru, který vznikl v roce 1946 a stal se důležitým pilířem kulturního dění i rozhlasového vysílání. Tak když to dopočítáme do roku 46, o kolik jde let? O kolik jde let?
1: Za 100.
0: Ne, je to těch 80.
1: 80.
0: Ano. Vy byste si to teď sám sobě pokazil, fanfare je tady. Krásně si to užijte, je to pěkný večer. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhra.
4: O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Se slovním i fyzickým napadením od řidičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Lidé v Tachově musí u říjnových voleb počítat se změnami ve volebních okrscích. V Rokycanech mohou lidé přijít na veřejné setkání a zapojit se do plánování budoucnosti města. Bude oblačno, přechodně polojasno a teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Se slovním i fyzickým napadením od řidičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale policie nevede. Slovní agrese je bez postihu, fyzické napadení se ale trestá, říká policejní mluvčí David Šén.
3: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody. V případě, že je policista napaden nebo kdokoliv jiný, tak má policista oprávnění dle zákona o policii, které může využít bránit se. A samozřejmě policisté jsou vycvičeni k tomu, aby dokázali takto nebezpečné osoby spacifikovat.
2: Agresivně podle něj nejčastěji reagují lidé pod vlivem alkoholu nebo drog. Přesně za měsíc budeme vybírat nové obecní zastupitele a v některých regionech i nové senátory. Volby budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Lidé v Tachově musí počítat se změnami ve volebních okrscích. Volit už nebudou ve 14, ale nově ve 13 místnostech. Kvůli novele zákona o správě voleb se mění také spádovost a někteří lidé tak půjdou volit do jiné místnosti. Změny jsou podrobně popsané na webových stránkách Tachova.
4: Volební místnost prvního okrsku se z bývalé Národní fronty ve Rodské ulici, kde je nově denní stacionář, přestěhovala do sídla správy údržby a majetku Tachov v Sokolovské ulici. Volební místnost v druhém okrsku už nebude v depozitáři Muzea Českého lesa. Nově půjdou lidé volit do sportovní haly v Pobřežní ulici. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: V Rokycanech se dnes uskuteční veřejné setkání. Začne v 16 hodin na nádvoří městského úřadu. Lidé se mohou zapojit do diskuze o životě ve městě. Vedení města zároveň představí výsledky pocitových map a část strategického plánu Rokycany 2041, říká mluvčí Rokycan Andrea Moravcová.
5: Na veřejném setkání se zaměříme na vztah obyvatel k městu, kvalitu ulic, veřejný prostor a sousedské vztahy. Společně budeme hledat, která místa jsou pro obyvatele důležitá, kde je změna nejpotřebnější a co lze zlepšit rychle a co vyžaduje dlouhodobější přípravu. Lidé, kteří ve městě žijí nebo pracují, se budou moct zapojit do plánování budoucnosti Rokycan.
2: V Česku se o víkendu oteplí, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách může pršet. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech bude kolem 13. Podobné teploty očekávají meteorologové i v pátek. V jihovýchodní polovině Česka se objeví přehánky. V sobotu bude polojasno až oblačno, přehánky se vyskytnou výjimečně. Maximální denní teploty vystoupají o víkendu na 19 až 24 stupňů.
1: Sport.
2: Fotbalisté Plzně drží v této sezóně šance ligy neporazitelnost na stadionech soupeřů. Dohrávce pátého kola remizovali v Hradci Králové 0-0. Další dohrávce Jablonec vyhrál nad Baníkem Ostrava 3-0. Tenistka Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou postoupili do finále čtyřhry na US Open a dělí je výhra od společného kariérního Grand Slamu. Rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová porazili 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
1: Počasí.
2: Bude oblačno, přechodně polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách bude maximálně 17. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku ve směru na Plzeň havarovalo nákladní auto, narazilo do středových svodidel, nehoda překáží provozu, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: D5
0: 10. zářijový den roku 2026 má za sebou aktuálně 8 hodin a 5 minut. Zpívat vám budou Richard Miller, Olympic a taky Michal David. No a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit hádům. Zajímavosti o nich nabídne už za chvilku Martin Písařík.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Ředitelka Plzeňského mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem Vlastimila Pfeifferlíková v Plzni převzala za svou práci malou stříbrnou medaili předsedy Senátu.
3: Pro mě vlastně nejúžasnější je to, že pan předseda přijel sem a že to předal vlastně jako ve společenství lidí, který za ní stojí, za to medaili.
2: Dejte nám chviličku, uslyšíte víc. 8 hodin 13 minut.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Čeká nás chladnější den s přibývající oblačností.
1: Počasí.
0: Očekáváme oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia, na horách by mělo být do 17 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, večer se změní na severovýchodní.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň.

0: Novou sezónu zahájila v Plzni na Doubravce tamní pobočka Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem. Během včerejšího slavnostního zahájení převzala jeho ředitelka Vlastimila Pfeifferlíková malou stříbrnou medaili předsedy Senátu. Ocenění získala za 27 let práce v Totemu, kde vytváří podmínky pro setkávání lidí různých generací a také pro dobrovolnickou práci.
1: Medaile se dává pro lidi, kteří nějakým významným způsobem ovlivňují komunitu kolem sebe, pracují vlastně pro tu komunitu a tak jako vytváří ať už prostor, prostředí nebo příležitosti k nějaké společenské změně a k společenské kvalitě života.
2: Popsala význam medaile zástupkyně ředitelky Totemu Petra Bláhová. Ředitelku Vlastimilu Pfeifferlíkovou ocenění potěšilo.
3: Je to prostě jako krásný, jako já vlastně jsem to netušila do minulého týdne, pak jsem dostala jenom takovou malou zprávu a nevěděla jsem vlastně úplně obsah, to jsem se dozvěděla až tady a je to vlastně nemalá, to je velká medaile a pro mě vlastně nejúžasnější je to, že pan předseda přijel sem a že to předal vlastně jako ve společenství lidí, který za ní stojí, za tou medailí, protože to nemůže člověk sám získat, že jo.
2: Pravidelně do Totemu dochází paní Barbora, její 90 let a s ostatními se stará o komunitní zahradu a účastní se i různých akcí pro seniory. U ředitelky Vlastimily Pfeifferlíkové oceňuje její obětavost pro komunitu lidí v Totemu.
4: Já si myslím, že proto žije. Jiný význam asi neznám, že se obětuje pro ostatní a to je dneska teda velký dík. A já myslím, že za ty léta patří jí ten dík a to vyznamenání, že pokud mluvím jako se známými, takže zatím jsou všichni spokojení s tím, co se tady děje, popřípadě někdo přijde s dalším nápadem.
2: Pravidelně do Totemu dochází i pan Václav Hebeda s manželkou. Jak on vnímá oceněnou ředitelku Totemu?
5: Ta, která to drží, že se rozdává a řídí to srdcem.
2: Miroslava Vyšatová vede pobočku Totemu v Plzni na Doubravce. Ředitelku Vlastimilu Pfeifferlíkovou oceňuje za její nasazení.
6: Určitě to dobrovolnictví je jako její dítě a je to prostě poznat, jako, že to je srdcová záležitost. A děkujeme, že ji máme vlastně jako paní ředitelku.
2: Malá stříbrná medaile předsedy Senátu má zároveň jejího držitele povzbudit k další práci.
3: Určitě to tak vnímám, protože teď vlastně se chystáme k obhajobě na Evropské hlavní město dobrovolnictví a máme před sebou vlastně jakoby spoustu práce, která je s tím spojená. Budeme připravovat burzu filantropie a další vlastně projekty, které by měly vytvořit prostor zase pro růst té dobrovolnické vlastně aktivity v Plzni.
2: Popsala další plány oceněná ředitelka Totemu Vlastimila Pfeifferlíková. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Malka, skrásna zdravá svačina.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň bude mít za 2,5 roku novou sportovní víceúčelovou halu. Bude stát na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Více ve zprávách za půl hodiny. Třemošná na severním Plzeňsku zveřejnila záměr pronajmout rybník v lokalitě zvané v Bíkovci. Pod ní nádrž má získat místní organizace Českého rybářského svazu pro chov ryb určených k zarybnění sportovních revírů. Lidé teď mohou záměr radnice připomínkovat. Starý Plzenec u Plzně vybuduje v prostoru takzvané smetanky nový park. Jeho součástí budou nové stromy, keře, tribuna a vodní plocha, které nahradí zanedbaný prostor v centru. Město už podepsalo smlouvu se zhotovitelem a za práce zaplatí 32 milionů korun. Hasiči letos o prázdninách častěji vyjížděli k požárům v přírodě. Po celé republice jich likvidovali 1630, to je o zhruba 360 víc než loni. Například na Jižní Moravě se počet požárů porostů zdvojnásobil. Lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví 5leté výročí zápisu na seznam UNESCO. Oslavy v Mariánských lázních začínají zítra a celodenní program nabídne například koncert v lesním mlýně nebo večerní uměleckou show u lesního pramene. V sobotu oslaví výročí Karlovy Vary a v neděli Františkovy lázně. Fotbalisté Plzně vybojovali v dohrávce 5. kola šance ligy bod, v Hradci Králové remizovali 0-0. Další dohrávce Jablonec vyhrál nad Baníkem Ostrava 3-0. Fotbalisté Slavie dnes domácím zápasem proti Lanz vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Utkání začne v 21 hodin. A dnešní počasí čekejte oblačno, přechodně polojasno. Večer od jihu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku ve směru na Plzeň havarovalo nákladní auto, narazilo do středových svodidel a překáží provozu. V Přešticích na Jižním Plzeňsku v ulici Husova narazilo nákladní auto do sloupu, na místo jeli složky IZS i tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Když zvažujete, kam ukrýt peníze, radši předem všechno důkladně promyslete. Jinak o ně přijdete a zbyde vám jenom humorná historka, podobná té, kterou jsme našli v archivu. Za chviličku si rozhodně poslechněte.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, máme 8 hodin a 40 minut. Než teď uslyšíte vyprávění herce Vladimíra Kratiny, je dobré mladším ročníkům připomenout, že za totality nebylo vůbec jednoduché vycestovat svobodně do zahraničí, natož mít u sebe cizí měnu, kterou si režim pěkně kontroloval.
1: V té době nesvobody za totality tedy to bylo docela pikantérní s těma výjezdama, respektive nebylo to moc možný, ale s divadlem jsme někdy vyjížděli a s těma penězma to bylo taky srandovní, protože všichni pašovali právě nějaký ty marky nebo dolary a já si pamatuju, že jsme jeli s divadlem jednou na západ a všichni měli ty peníze nějaký schovaný někde různě. A kolega Mirek Kořínek, tak ten, jak jsme jeli tím autobusem starým, tak ten měl ty sedadla a tam byly takový trubky s těma špuntama, že jo. Tak on ten špunt od to a takhle si zasunul ty marky, si schoval do té trubky a zase tam dal ten špunt. A jeli jsme až někam do té Boloni nebo kam. No a když jsme tam dojeli, tak on odšpuntoval teda tu trubku a snažil se, marky nebyly. Ten autobus, jak se třás, tak to zajelo. Hele, celý den s tím šoférem to odmontovali to sedadlo a snažili se dostat do těch trubek. No, marky nebyly, no. Ty uvízli v trubce.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: V 8 hodin a skoro 640 minut už opět zdravíme meteorologa Pavla Kopečka, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak oblačnosti je pořád hodně nad naším regionem, žádné srážky nezaznamenáváme a teploty se pohybují od zhruba 8 do 14 stupňů Celsia.
1: Kolik té oblačnosti bude přes den?
2: Tak zůstane poměrně hodně, i když přechodně může být té oblačnosti méně, tak nějaké polojasno, ale spíš bude převládat ta zvětšená oblačnost a večerí od jihu ještě přibyde. Teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů, no a vítr bude mát jenom slabý západních směrů, večer se potom změní na severovýchodní.
1: No a ještě nám prosím naznačte, co přinese zítřek.
2: Tak té oblačnosti zůstane hodně, hlavně na jihu našeho regionu, během dne, zejména pak během odpoledne na Šumavě by mohlo i slabě zapršet, nebo by se mohla objevit nějaká slabá přeháňka. Teploty po ránu 10 až 7 stupňů, během dne 19 až 22.
1: Děkujeme a přejeme hezký den naslyšenou.
2: Hezký den naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že u Gdyně na Domažlicku mají chráněnou alej nazvanou Stromořadí na Šibenici? Jednostranná alej, která možná kdysi vedla k Šibenici, roste okolo cesty mezi poli. Je tvořena 11 lipami velkolistými a jedním jasanem stepilým. Stromy jsou staré přibližně 150 let. Jedna z lip se v roce 2000 zlomila a je dnes zachována jako torzo. Obvody kmenů měří 210 až 340 cm. Alej je chráněna od roku 1986.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco.

0: blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
2: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
3: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
1: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
4: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
1: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň zahájila stavbu nové víceúčelové sportovní haly na Borských polích za 500 000 korun. Charita v Horažďovicích použila část tříkrálové sbírky na zdravotní prevenci zaměstnanců. Český rozhlas otestuje nový systém varovných hlášení. Bude oblačno, přechodně polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeň bude mít za 2,5 roku novou sportovní víceúčelovou halu. Bude stát na Borských polích v sousedství Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Moderní areál za přibližně 500 000 korun nabídne zázemí pro vrcholový i amatérský sport. Novou halu budou moct využívat házenkáři, futsalisté, volejbalisté, florbalisté a další sportovní kluby, říká Veronika Vítová z plzeňského magistrátu.
2: Bude to největší sportovní hala v Plzni, kdy kapacita bude 2,5 tisíce diváků. Bude tam sportovní plocha 40x20, je tam sociální zázemí, jsou tam prostory pro občerstvení diváků. Ačkové týmy tam budou mít svoje klubové šatny, včetně rehabilitace. A do haly se nám nakonec podařilo umístit i ubytování pro sportovce.
1: Část tříkrálové sbírky v Horažďovicích pomohla zaměstnancům Charity. Vedení ji použilo na vyšetření přítomnosti protilátek proti virové hepatitidě. Díky tomu každý zjistí, jestli je nutné přeočkování a jestli případná nemoc neohrozí péči o klienty.
3: Podle ředitelky Šárky Čáňové je Charita v Horažďovicích mimo jiné jediným poskytovatelem domácí péče. Případné onemocnění zaměstnanců by tak mohlo zcela ohrozit zachování provozu služeb. Proto se rozhodli věnovat část tříkrálové sbírky na prevenci a zmapování míry ochrany svých zaměstnanců. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas a České radiokomunikace 10 minut po 1:30 otestují systém varování obyvatel. Testovat budou klasické i digitální vysílání. Systém má v budoucnu sloužit k varování před mimořádnými událostmi, jako jsou třeba povodně, požáry nebo rozsáhlé výpadky proudu. Co se na některých rádiích objeví, popisuje Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem, nějakým zapískáním nebo zacvrdlikáním nebo upozorněním, že se něco děje.
1: V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michal Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít také téma zdražování pohonných hmot.
0: Počasí.
1: Bude oblačno, přechodně polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Přešticích na jižním Plzeňsku v ulici Husova havarovalo nákladní auto, narazilo do sloupu a na dálnici D5 ve směru na Rozvadov dejte pozor na práce na silnici, levý jízdní pruh je uzavřený na Rokycansku u Kařezu, i tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné teď už dopoledne přejeme 9:04. Právě se rozjíždí dopolední vysílání rádia vašeho kraje. V následujících minutách se podíváme třeba do plzeňského divadla Alfa. Má zcela nové umělecké vedení. A také vám řekneme, že stále častěji se policisté při silničních kontrolách setkávají s agresí od řidičů. Jaké situace musí strážci zákona řešit a co k takovému chování řidiče asi vede, uslyšíte za chvilku. Tak hlavně klid a pohodu za volantem i kdekoliv jinde. Přejeme vám pěkné čtvrteční dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Do plzeňského divadla Alfa nastoupilo nové umělecké vedení. Herecký ansámbl zůstal beze změn a divadlo tak vstupuje do své v pořadí už 61. sezóny. Co to divákům přinese nového a jaké inscenace se v Alfě chystají, zjišťovala naše redaktorka Jitka Doubravová.
1: Letošní sezóny nastupuje na post uměleckého šéfa Šimon Spišák. Šimon je slovenský režisér, který je spojený zejména s tvorbou nového divadla v Nitře. Hostoval v řadě českých divadel a má za sebou řadu úspěšných inscenací.
2: Popisuje ředitel divadla Jakub Hora.
3: Loutky jsem vyštudoval a mám za sebou několik loutkových inscenací.
2: Dodává Šimon Spišák, který na postu uměleckého šéfa vystřídal Tomsu Legierského.
3: Alfa je nejen pro mě, ale myslím, že objektivně je to prostě legendárne divadlo a ísť na takúto pozíciu do takéhoto divadla je výzva pre mňa ako tvorcu, ale aj pre moje ješitné ego.
1: Na post dramaturga přichází Daniela Jermanová.
2: Pokračuje Jakub Hora.
1: Což je dramaturgyně, která má zkušenosti zejména z ostravských divadel a nyní přichází do Plzně.
2: Co myslíte, že tyto změny přinesou divadlu?
1: Dá se očekávat určitá změna rukopisu divadla díky rukopisu Šimona Spišáka, který má originální styl tvorby inscenací a interpretace textů, takže myslím, že to bude trošku možná odstup od tradičního loutkového divadla, které tady bylo preferováno.
4: Já jsem začala v Ostravě pracovat jako dramaturg v divadle Petra Bezruče.
2: Popisuje nová dramaturgyně divadla Alfa Daniela Jermanová.
4: A z činoherního divadla jsem potom přešla definitivně k loutkám, což bylo divadlo Loutek Ostrava, kde jsem několik let taky pracovala jako dramaturg.
2: Jaká je vaše dramaturgická koncepce? Jaké příběhy a témata chcete do Alfy přinášet?
4: To vychází samo sebou z toho, co se děje ve světě, jaké jsou potřeby dětí, což je strašně těžké teď sledovat a postihnout, protože všechno se tak strašně rychle mění, že i ty potřeby dětí a jejich schopnost vnímat, schopnost nějakou dobu se soustředit se taky hrozně moc proměňuje, takže tohle všechno se v tom repertoáru odráží.
2: V této sezóně chystáte 3 premiéry.
4: Na jedné už se dost intenzivně pracuje, to bude netradiční zpracování klasické pohádky, dlouhý, široký, bystrozraký. Režisérem je právě Šimon Spišák, nový umělecký šéf. Premiéra bude 9. října, bude to rodinné představení pro děti od 5 let. Další premiéra bude pro podobnou věkovou kategorii, 6+, to je. To bude autorská inscenace, poetický kabaret režiséra Radovana Lipuse, na kterém právě teď pracuje Petra Kosová, dramaturgyně, která tady byla moje předchůdkyně. A poslední premiéra, ta bude cílit na starší diváky, ne na děti, ale na mladé diváky od 14 let a to bude zpracování té nejklasičtější klasiky, jako je Romeo a Julie, Williama Shakespearea. Diváci se nemusí bát, rozhodně to nebude 3hodinová nuda, ale budeme z toho textu, který je velmi nadčasový, vytahovat to, co nás nejvíc zajímá a to, co je stále platné i v dnešní době.
2: První představení pro veřejnost je 21. září od 18 hodin. Představení Legenda Batlička na vlnách dobrodružství. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Několika anekdotami teď do našeho vysílání přispěje Vladimír Dvořák.
2: Už jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete?
3: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? Ne. Už jste nepovídal.
2: Já to neznám.
3: No tak.
2: Jsem to zapomněl možná, ne, víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já jsem vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
3: Jo.
2: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
3: Jo.
2: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
3: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, ano, když vy sám jste hluchej.
2: Jak, prosím?
3: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
2: To je nevkusný, no. Tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře tedy a narvaná čekárna, otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá, další prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas.
1: Už máte rozmyšleno, kam dnes vyrazíte za kulturou, my pro vás máme několik tipů. V Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. Ve 12 hodin začíná ve Velkém divadle inscenace Na větrné hůrce v podání divadla Josefa Kajetána Tyla. Nové zpracování slavného románu Emily Bronteové přináší příběh nenaplněné lásky, touhy i nenávisti. V rámci festivalu divadlo si můžete prohlédnout také výstavu obrazů Kamily Ženaté. Ve foaje Nového divadla je přístupná od 8 do 17 hodin a představuje průřez současnou tvorbou výrazné a všestranné výtvarnice. Vstup na výstavu je zdarma. Centrum Plzně dnes rozezní promenádní koncert. Kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno zahraje od 17 hodin u branky. V rámci hodinového programu uslyšíte vojenské pochody, tradiční polky a valčíky, ale také skladby modernějšího charakteru. Společně s orchestrem navíc vystoupí mažoretky Maršálky a solisté divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Za hudbou můžete také dnes večer zamířit do staré synagogy v Plzni. Od 19 hodin tam začíná koncert nazvaný Fascinující svět hudby – Hudba na talíři. Československé kvarteto představí pestrost židovské hudby ve spojení se specialitami židovské kuchyně, a to s ochutnávkou přímo v rámci vystoupení. A nebo tvořivé dopoledne pro všechny připravila od 15 do 17 hodin v městské knihovně Chodov dobrovolnice Eva. Zájemci si mohou přinést jehlice, háčky, vlnu, tak si je také přineste. Akce je určená pro začátečníky i pokročilé. A poslední dnešní tip, muzeum v Aši připomene výročí 80 let od otevření a 30 let od zavření Tosty Aš. Zájemci díky expozici nahlédnou do slavných časů tohoto podniku a připomenou si výrobky, které odtud svého času mířily do mnoha zemí světa. Vernisáž této výstavy začíná v 17 hodin.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Nadávky, vyhrožování, ale také fyzické napadení. I to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů fyzického napadení při silničních kontrolách přitom podle odhadů policie roste. Nejčastěji si policisté agresivního chování všímají u řidičů, kteří si před cestou dali alkohol anebo drogy. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste pil?
2: Hej, tu druhou zadára, dělej.
1: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to při stížení, při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivně reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
3: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
5: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistížení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke specifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 km dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou padesátku. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ředitelka plzeňského Totemu dostala za svou práci medaili od předsedy Senátu. Je světový den prevence sebevražd. Loni si v Česku vzalo život přes 1560 lidí. Čekejte oblačno, přechodně polojasno a teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zítková. Jako ocenění za svou práci i povzbuzení do budoucna, tak vnímá ředitelka plzeňského centra Totem Vlasta Fajferlíková ocenění od předsedy Senátu. Malou stříbrnou medaili získala ředitelka této mezigeneračního a dobrovolnické organizace včera v Plzni při slavnostním zahájení nové sezony. Ocenění Vlastu Fajferlíkovou potěšilo.
3: Je to prostě jako krásný. Vlastně jsem to netušila do minulého týdne. Nevěděla jsem vlastně úplně obsah, to jsem se dozvěděla až tady. A je to vlastně nemalá, to je velká medaile. A pro mě vlastně nejúžasnější je to, že pan předseda přijel sem a že to předal ve společenství lidí, který za ní stojí, za tou medailí, protože to nemůže člověk sám získat, že jo.
2: Oprava hlavní silnice ve Volduchách na Rokycansku výrazně komplikuje dopravu. Uzavírka komunikace si vyžádala také zavedení výlukových jízdních řádů autobusové dopravy. Na komplikace při raním dovážení dětí upozorňuje Voldušská základní škola na svém webu. První etapa oprav silnice potrvá do poloviny října.
4: Podle výlukového jízdního řádu autobusové linky 232 je úsek přes Březinu do Volduch průjezdní pouze pro autobusy. Pro osobní auta vede objížďka přes Rokycany. Cestující i rodiče školáků proto musí počítat s časovou rezervou. Stavební práce v obci potrvají až do 16. října. Z Volduch na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci. Co dělat při podezření, že by si někdo z našich blízkých mohl ublížit, radí za ústav vedoucí skupiny prevence sebevražd Eva Tušková.
5: I třeba pokud byste měli nějakou dobu mlčet, tak zkrátka mu říct, že tam pro něj jsme a že bychom mohli se spolu zkusit tu situaci nějakým způsobem zvládnout a měli bychom vědět, kam ho můžeme případně nasměrovat nebo jak s ním třeba vyhledat další pomoc.
2: Lanovka na Pražský Petřín začne znovu jezdit 22. září. Na síti X o tom informoval Pražský dopravní podnik. Petřínská lanovka se tak vrací do provozu po téměř přesně 2 letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a újezd v 7 hodin ráno. Jezdit pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, přechodně polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Tachově v ulici Oldřichovská počítejte s uzavírkou, opravuje se přejezd a omezení potrvá do poloviny října. A v Blovicích na jižním Plzeňsku tam je uzavírka na Masarykově náměstí a to až do neděle. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Také po 10. hodině pokračuje dopolední vysílání rádia vašeho kraje a v něm se blíží čas na setkání s naším dnešním hostem, kterým dnes bude sociální pracovnice v hospicu svatého Jiří v Chebu, Soňa Škvarninová. A to už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Karel Černoch dospíval a teď už bude mít slovo Tereza Švecová a její host.
1: Krásné dobré dopoledne. V hospicu lidé najdou pomoc i podporu. Je to místo, které dává člověku šanci prožít poslední období života důstojně a pokud možno tam, kde je mu nejlépe, doma mezi svými blízkými. A o tom, jak funguje domácí hospicová péče, proč je důležité mluvit o nevyléčitelných nemocech a také o přednášce a výstavě, které se v nejbližších dnech konají v Karlových Varech, si budeme povídat se sociální pracovnicí hospicu svatého Jiří v Chebu Soňou Škvareninovou, která dorazila i k nám do vysílání rádia vašeho kraje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak možná si pojďme ještě jednou na začátek definovat to, co si přesně mám představit pod pojmem hospic.
2: No, hlavním posláním hospice svatého Jiří je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem strávit závěr života doma, v kruhu svých blízkých a ve známém prostředí. Mobilní tým tedy jezdí za nevyléčitelně nemocnými domů a tenhle tým je složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, terapeutů a duchovních.
1: A vy tedy působíte hlavně na Chebsku nebo třeba i po celém kraji?
2: Hospic svatého Jiří výjíždí za lidmi po celém Karlovarském kraji.
1: A v čem přesně spočívá vaše funkce sociální pracovnice?
2: Já jako sociální pracovnice, kromě té péče nevyléčitelně nemocným, poskytuji taky odborné sociální poradenství. To znamená, že jsem zpravidla první člověk, kterému rodina nebo sám pacient zavolá, já jim vysvětlím, co děláme, jak to děláme, případně jim nabídnu další řešení té jejich situace nebo návštěvu naší paní doktorky, která vyhodnotí, jestli ten člověk už spadá do cílové skupiny hospice. Pokud ano, tak je mu poskytnuta 24-hodinová zdravotní péče.
1: Takže vy poskytujete hlavně takovou tu praktickou pomoc, ty rady, ty další postupy a podobně.
2: Přesně tak. Já směruju ty lidi na to, na jaké dávky mají nárok, o jaké pomůcky si mohou požádat, kde je získat, jaké služby další by mohly v tom domácím prostředí využít zároveň, pokud to není přímo to, co oni potřebují, tak je směřují na další jiné, třeba pobytové služby a zároveň jsem krizový intervent, takže se taky děje, že někdo zavolá s tím, že vlastně neví, co má dělat, nachází se v těžké situaci a já mu poskytuju tu prvotní podporu.
1: Co také nějaká pomoc duševní, když ty lidé potřebují se s tou situací vyrovnat, také tento kontakt můžete zprostředkovat?
2: Určitě, pokud stojí o schůzku s psycholožkou nebo promluvit si s psycholožkou nebo s duchovním, to je na nich, tak toto je jim nabízeno. Už v rámci toho poradenství, ale zároveň naši klienti tuhle možnost mají kdykoliv během té služby.
1: Už zítra, tedy 10. září, pokud to říkám dobře, pořádáte v Krajské knihovně Karlovy Vary přednášku s názvem Když mi věci nejdou tak jako dřív. Čemu přesně bude tato přednáška věnována?
2: Dneska je 10. Dneska odpoledne proběhne tahle přednáška v knihovně a ta právě je věnována tomu, když už ty věci nejdou tak jako dřív a buď to může souviset s postupujícím věkem nebo s nějakou nemocí, na zhoršením zdravotního stavu. Často lidi, když se ocitnou v téhle situaci, tak vlastně neví, na co mají nárok, kam se obrátit, co jak zařídit a nemusí to být jenom ten člověk, kterého se to týká, ale třeba jeho rodina, která by ráda pomohla, ale vlastně neví, co a jak. Často říkají, že se cítí pořád o jeden krok pozadu. Vždycky se něco stane a oni neví, co s tou novou situací. A o tom my si budeme povídat, co dělat, když už to prostě nejde tak jako dřív, ať už se to týká mobility, chůze, nebo vyřizování si svých vlastních osobních věcí, péče o svoji domácnost a dostaneme se vlastně až k tomu, co dělat, když už ten život se začne chýlit ke konci, jaké všechny možnosti ty lidi mají.
1: Komu tedy je podle vás ideálně ta přednáška určená? Opravdu, pokud se mě to už nějakým způsobem týká, mám ve svém okolí někoho takového, nebo já se srovnávám s tou situací, anebo bych tam měla jít klidně jen tak preventivně dopředu si zjistit, co a jak?
2: Já si myslím, že tohle je ideální případ, věnovat se nebo zjišťovat si tyhle informace už dopředu, aby jsme potom, až se nás to jednou bude týkat, nebyli zaskočeni a měli aspoň rámcovou představu o tom, co všechno vlastně existuje kolem mě a co můžu čerpat.
1: No a další informace nejenom o této zajímavé přednášce se dozvíme hned poté, co nám dohraje další píseň.

0: Tohle byla Tina Turner, je 10 hodin a 20 minut a vysílání Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje pokračuje dál rozhovorem se sociální pracovnicí hospicu svatého Jiří v Chebu Soňou Škvarněnovou. My už tedy víme, že ta přednáška se koná dneska, samozřejmě v Karlovarské krajské knihovně, že je tedy věnována tématu, když mi věci nejdou tak jako dřív. A já bych se chtěla zeptat, kdy si vůbec člověk začne uvědomovat, že už ty věci nezvládá tak jako předtím?
1: To je velice individuální záležitost. Každý člověk to má jinak. A někdy vyrovnat se s tím, že něco nejde už tak, jako to bylo dřív, je pro člověka hodně těžký vůbec si to připustit a potřebuje na to čas a ten je jenom jeho. Takže to je další věc, kterou mluvím s těmi rodinami, které mají představu, že tatínek už by měl mít doma chodítko nebo neměl by už někam jezdit nebo chodit sám, protože tam je velký riziko. Ale tatínek pořád to chce ještě zkoušet. A je to skrze nějakou vlastní osobní zkušenost, kdy si na to člověk sáhne a řekne si, jo, je to v pořádku, že mi někdo pomůže.
0: Může být právě to včasné přijetí toho, že už mi to tak nejde, vlastně přínosem, může to být o to snazší, pokud se to uvědomím dostatečně brzo?
1: Určitě. Já jsem totiž přesvědčená o tom, že když si ten dotyčný člověk řekne sám, jaký druh pomoci vlastně je ochoten přijmout a sám si určí, jak by to mělo vypadat, tak je to ta nejlepší varianta, protože zvládat něco třeba s nějakou pomůckou znamená pořád to zvládám. Mít obstarané své věci, i když mi třeba někdo donesl velký nákup, znamená pořád to zvládám.
0: Budou to tedy dneska hlavně praktické informace, co se lidé dozví?
1: Budou to takové informace, pro které si ty lidi přijdou. Pokud budou stát hodně o praktické informace, poskytnu jim ty praktické informace, které mám samozřejmě připravené, ale pokud budou ten prostor chtít využít jako sdílení svých vlastních osobních příběhů nebo nějakých kazuistik a budou chtít nějaká konkrétní doporučení, tak určitě jim budu k dispozici.
0: Zásadní informace, od kolika hodin a musím se dopředu nějak registrovat, abych mohla dorazit?
1: Vůbec ne, je to otevřené široké veřejnosti a přednáška začíná ve 3 hodiny odpoledne.
0: Takže v Karlovarské krajské knihovně.
1: Přesně tak.
0: Já, když jsem ale mluvila o tom, že nějaká akce se koná zítra, tak jsem se také úplně nemýlila, protože i zítra jste akční a budete tentokrát v Aši. Co je tam v plánu?
1: V Aši se koná den prevence, kde budou k dispozici nebo budou tam ukázky záchranných složek. Bude to den zase pro širokou veřejnost a my tam budeme své služby prezentovat. Přineseme tam i virtuální realitu, Kaleido, které vlastně poskytujeme našim klientům, pokud právě už se nedostanou třeba do přírody, na výlety a podobně, tak jim můžeme zprostředkovat takový podobný zážitek právě pomocí virtuální reality.
0: To jsou úžasné dnešní vymoženosti technologie, co nám všechno umožňují. Vy jste připravili také jednu výstavu. S tou se vracíme opět do Karlových Varů. Čemu je věnována?
1: Výstava, když život trvá jen chvíli, je věnovaná perinatální ztrátě. Protože když mluvíme o smrti jako takové, často je opředená spoustou mýtů a tabu a ztráta miminka v jakékoliv fázi těhotenství je jedním z těch velkých tabu. My podporujeme i rodiny, pomáháme rodinám, které si touto ztrátou prošly, procházejí. A těm je věnována tato výstava, takže ty široké veřejnosti. Tam jsou fotky, na kterých a příběhy, na kterých lidé sdílí svůj životní příběh a my se s tím snažíme dát najevo, že i život, který trval opravdu jenom chvíli, měl obrovskou cenu a hodnotu a je dobré myslet i na tyhle ztráty.
0: Proč je důležité o těchto věcech mluvit a sdílet ty příběhy?
1: Protože ty rodiny, které si procházejí touto ztrátou, jsou často velice osamělé na to prožívání. Tahle ztráta bývá často neuznaná okolím, často slýchají věty typu mělo to tak být, příroda to tak chtěla, budeš mít další dítě, ale oni procházejí obrovskou bolestí. My se snažíme zároveň kultivovat i to prostředí, to znamená podporujeme týmy v nemocnicích, aby měli třeba materiály pro rozloučení se s miminkem, prostředí pohřebních služeb. na vzniklo i vzpomínkové místo, už několik let funguje na poutním místě Maria Loreto v kapli Božího hrobu, kam mohou ty rodiče, kteří své mrtvě rozené miminko neměli možnost pohřbít, přijít se rozloučit nebo rozjímat v přírodě. Pro nás je to důležité téma.
2: Ta výstava je k vidění od kdy, do kdy a kde?
1: Je k vidění po celé září, zase v prostorách Krajské knihovny Karlovarského kraje.
2: Říká Soňa Škvareninová.

0: Tohle byla kapela Mandraže a písnička Ona se smála. Je 10 hodin a 29 minut. Nás tady vlastně trošku překvapilo najednou ta pozitivní píseň v tom nelehkém tématu, ale já mám pocit, že je to vlastně možná dobře. Co myslíte vy?
1: Já si to myslím taky. V životě se nám dějou hezký věci a dějou se nám i ty těžký a všechno to do našeho života patří.
0: Už jsme tady mluvili o přednášce, kterou připravujete na dnešek, o zítřejší akci na Dni prevence, o výstavě. Jaké další akce hospic svatého Jiří v Chebu čekají?
1: To, co nás čeká dál v sobotu, to bude běh městem Hranice. Tento běh je pořádaný městem Hranice a výtěžek z něj bude věnovaný hospici. A zapojit se může úplně každý, dospělý a úplně malé děti v rámci plyšákového běhu. Další akce, která se bude blížit, je 28.9. To je tradiční Palia Cup, je to golfový turnaj v Lubech, tradičně opět s výtěžkem pro hospic. Celý říjen bude probíhat sportovní výzva Skáčeme pro hospic. Budeme skákat přes švihadlo. Za nízký registrační poplatek se může přihlásit kdokoliv, kdo by se chtěl do téhle výzvy zapojit a přispět tím na činnost hospice. 14.10. potom bude Papučový den a to je osvětová akce, která má celorepublikový charakter a cílem je právě odstranění toho tabu v rámci umírání v domácím prostředí.
0: Vy jste neuvěřitelně aktivní. Jsou to právě tyto akce, které vám pomáhají s tou komunikací s veřejností?
1: Určitě nejenom s komunikací, rozšiřovat to povědomí o tom, co vlastně hospic je, že to není jenom to smutné, my se orientujeme především na život, ale zároveň nám pomáhá i s financováním, které není úplně jednoduché. Část finančních prostředků nám přináší zdravotní pojišťovny z vykazování péče a to ostatní, ať už jsou to příspěvky z měst, obcí, kraje, velikánskou částkou pro nás hodně důležitou jsou právě příspěvky od dárců, ať už je to na podobných akcích, nebo formou poslání DMSky, nebo přihlášení se do klubu Přátel hospice a posíláním jednorázového, nebo třeba opakovaného i malinkého příspěvku. Každý je pro nás důležitý.
0: Kde lidé najdou tyto informace o tom, kde vás mohou podpořit, jaké akce se konají a podobně? Nějaké webové stránky třeba?
1: Máme webové stránky, na kterých všechny ty informace zveřejňujeme a samozřejmě na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu a tak dále.
0: Má hospic svatého Jiří v nejbližší době nějaké další novinky, projekty, plány, nějaké dlouhodobé?
1: Dlouhodobé projekty, plány, my se snažíme hlavně udržet naše hospicové služby v takové kvalitě, ve které je poskytujeme, pokračovat dál v tom, co děláme. My se vlastně nevěnujeme jenom nevylečitelně nemocným dospělým, takže určitě bychom rádi zkvalitnili nebo rozšířili službu dětského hospice, aby jsme měli taky 24-hodinový zdravotní tým i pro rodiny, kde nevylečitelně onemocnilo dítě. V tuto dobu tu podporu poskytujeme, máme koordinátora paliativní péče, takže vyjíždíme i do rodin, kde jsou nemocné děti a rádi bychom tam tu službu registrovali.
0: A my vám budeme přát, ať se vám co nejvíce daří. Naším hostem na rádu vašeho kraje byla Soňa Škvareninová z hospicu svatého Jiří v Chebu.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Bobek dospíval v 10 hodin a 46 minut. Už jste se někdy pokoušeli sehnat lékaře, ale bez úspěchu? Ano, v řadě českých měst chybí lékaři. Senioři, rodiny s dětmi musí například za zubaři, neurology a dalšími ambulantními specialisty dojíždět i desítky kilometrů. A je to případ také Aše.
1: Jakmile jde o něco vážnějšího, člověk musí do jiného města,
2: říká místní obyvatel Daniel Malý.
1: Pro nás mladý to není až tak velký problém, ale pro ty starší a ty, co nemají auto, to problém je.
2: V Aši a okolí žije zhruba 17 000 lidí. Nejbližší nemocnice je přitom v 25 kilometrů vzdáleném Chebu. Podle paní Diany ve městě chybí především ambulantní ordinace.
3: Tady je jeden gynekolog, oční doktor už asi není. Zubař taky, vždycky tady plno, prostě neberou nový pacienty, takže nevím.
2: Město proto připravuje diagnostické centrum. Přímo na místě by nebyli lékaři specialisté, ale obsluha diagnostické techniky. Výsledky vyšetření by pak hodnotili lékaři z jiných částí republiky.
4: Vchodíváme vlastně do Chebu, Sokolova, Karlova Vary a tak dále.
2: Paní Věra popisuje, kam musí za svým synem za specializovanou lékařskou péčí dojíždět.
4: Konkrétně řešíme teraz očného lékaře dětského vlastně, který léčí i strabismus alebo tak.
2: Podle vedení města by jednou z možností bylo také dojíždění do nedalekého německého Selbu. Na tamní klinice pracuje řada lékařů, kteří mluví česky. Od projektu ale města kvůli nejasnostem ve financování zatím ustoupila. Karlovarský kraj teď jedná s okresem Wunsiedl o dalších možnostech spolupráce. Paní Dana přesto za lékařskou péčí do Selbu dojíždí.
5: To je tím, že pracuju v Německu, to znamená, že mám i německé pojištění částečný, takže můžu našovat i lékaře tam.
2: Radnice v poslední době nahradila 4 praktické lékaře pro dospělé, kteří odešli do důchodu. Ve městě ale stále chybí praktičtí lékaři pro děti. V Aši v současnosti ordinují 2. Pediatrička Martina Fejninová tu ale pracuje jen na poloviční úvazek. Do Aše dojíždí ze severočeské Bíliny.
6: Já jsem studovala v Chebu, gymnázium mám tady vystudovaný a pak jsem vlastně z toho kraje odešla. Ordinu v Bílině od samého začátku, co jsem udělala školu. Postupně to chci naopak převíst a být tady. Zpočátku jsem nenabírala, protože jsem sem šla opravdu s tím, že budu pracovat za paní doktorku, která přede mnou skončila, a protože jsem věděla, že to tady vlastně až tak se mi začne líbit a chtěla bych tady možná být.
2: Podobný problém jako v Aši řeší i další česká města. Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé při bankovních podvodech přicházejí o stále více peněz. Velký Bolevecký rybník v Plzni je přístupnější. Na hrázi vznikl nový bezbariérový vstup. Čekejte oblačno, přechodně polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Radek Šalša z České bankovní asociace v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlil, proč se podvodníkům daří z lidí získat více peněz.
2: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
0: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém si lidé mohou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz a obsahuje například falešné SMS, e-maily nebo telefonáty. Plzeň dokončila na Velkém Boleveckém rybníku instalaci mola pro vozíčkáře a jinak pohybově handicapované. Bezbariérový vstup do vody je nedaleko hráze a vede k němu upravená cesta. Vozíčkáři mohou případně získat povolení a dojet na místo autem. Jak molo vypadá, popsal projektant Přemysl Bureš.
3: To základní konstrukční část je z polystyrenových plováků a na nich je pochozí plocha z materiálu, který vlastně má protiskluzové vlastnosti takové, aby vyhovoval tady těm náročným podmínkám toho mola. Na něm je takové jakoby schodiště pozvolné, je to nerezová ocel, vozíčkář sám vlastní pomocí se dostává do té vody.
0: Nové molo pro vozíčkáře se schůdky do vody a přístupovou cestou na břehu vyšlo na 1 700 000 korun. V Rokycanech připravili na dnešek veřejné setkání. Začne v 16 hodin na nádvoří městského úřadu. Lidé se mohou zapojit do diskuze o životě ve městě. Vedení města také představí výsledky pocitových map a část strategického plánu Rokycany 2041, říká mluvčí Rokycan Andrea Moravcová.
4: Na veřejném setkání se zaměříme na vztah obyvatel k městu, kvalitu ulic, veřejný prostor a sousedské vztahy. Společně budeme hledat, která místa jsou pro obyvatele důležitá, kde je změna nejpotřebnější a co lze zlepšit rychle a co vyžaduje dlouhodobější přípravu. Lidé, kteří ve městě žijí nebo pracují, se budou moct zapojit do plánování budoucnosti Rokycan. Sport.
0: Hokejisty Pardubic čeká třetí zápas Ligy mistrů. Po dvou domácích výhrách se představí ve Finsku, a to na ledě týmu Saipa Lappeenranta. Další čeští zástupci v hokejové lize mistrů Plzeň a Liberec budou hrát až zítra.
1: Počasí.
0: Čekejte oblačno, přechodně polojasno, večer bude od jihu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Slabý západní až severozápadní vítr se večer změní na severovýchodní. Biozátěž je dnes na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně pozor na nehodu autobusu v ulici Americká u Denisova nábřeží a v Tachově v ulici Oldřichovská počítejte s uzavírkou, opravuje se přejezd, omezení potrvá do poloviny října. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jedenáct hodin 4 minuty, to je přesný čas a s vámi je stále dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Za chvilku vám svůj osobní příběh povypráví Lukáš Bechyně. Před lety úspěšný atlet, který ale propadl drogám a dnes se věnuje protidrogové prevenci. Z muziky teď třeba Jan Kalousek a po něm i Karel Gott nebo Iveta Bartošová. Přejeme i nadále pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Od sportu k drogám a od drog k protidrogové prevenci. Tak to je v jedné větě shrnutý životní příběh Lukáše Bechyně z Plzně. Příběh, který by vydal na román. Aktuálně si ho můžete přečíst v preventivně zaměřené knížce Mami, tati, já to jen zkusil. Lukáš byl úspěšným mladým atletem. Jeho hlavní disciplínou byly víceboje a následně si zamiloval skok o tyči.
2: Jsem mnohonásobný mistr a vícemistr České republiky. Byl jsem na mistrovství juniorů světa. Byla to moje první zkušenost s mistrovstvím světa, takže člověk jako nepodal nějaký zázračný výkon, ale jako zkušenost super. No a pak jsem se pohyboval delší dobu v té širší reprezentaci.
3: V jakém okamžiku a proč se ten vzestup, na kterém jste rozhodně byl, změnil v pád?
2: Bylo to v mých 21 letech, kdy jsem trošku i stagnoval s výkonem a hlavně přišlo zranění, které se mnou táhlo delší dobu na odrazový noze. Měl jsem dlouhodobý chronický záněty a nemohl jsem sportovat. Nepřeju to nikomu ze sportovců, ono je to i v životě, když se prostě dlouhodobě nedaří a něco se stane, tak člověk prostě nezažívá dobrý stavy, dobrý pocity a tyhle momenty jsou tak jako křehký, že může v ten moment přijít nějaký kamarád a říct, hele, pojď, vyzkoušíme něco a člověk prostě, když tomu nemá informace, což jsem byl i já, tak jsem bohužel udělal to rozhodnutí, zkusil jsem to a pak se to zvrhlo. No
3: já si říkám, že v době, kdy jste byl opravdu mladý, v té době, kdy vám bylo těch 21, už tady fungovaly nejrůznější protidrogové preventivní programy, že jste ty informace mohl mít.
2: Budu upřímně, já jsem zažil přednášku, když jsem byl na základce, ale tam přišel chlapík nebo dva chlapíkové, jeden, co nám přednášel, tak mi přišel, že je ještě na drogách. To jako byla moje zkušenost. Ale asi hlavně tím, že já jsem sportoval a měl jsem ten život úplně jinde, ten fokus, jako to zaměření, tak pro mě ty drogy nebylo nic jako zajímavého. Ano, těch preventivních programů tady bylo víc, to je pravda, než v dnešní době, ale otázka kvality.
3: Říkáte, že drogy vás vůbec nezajímaly, ale přesto jste je zkusil.
2: No, ono právě tam je zrádný to, že v těch horších chvílích, kdy se člověk necítí dobře, může přijít nějaký ten váš kamarád. Třeba nemusíte mít v ten moment úplně super vztah s rodičema a prostě jemu důvěřujete. A když vám něco nabídne, tak mu prostě důvěřujete a to je právě ten problém.
3: A to byl potom průšvih. Jak dlouho jste v drogové závislosti lítal?
2: Ono to bylo takový postupný, jako nevinný nějakým kouřením marihuany ze začátku, potom to po nějakých 2-3 letech přišlo k tanečním drogám, že jo, party a tak dále. No a asi po 3, 3,5 letech jsem se dostal bohužel k pervitinu. A tam to šlo jako potom velmi, velmi rychle, no. Takže když to celý sečtu, je to zhruba 5,5 roku, skoro 6 let.
3: Naštěstí u vás přišel další okamžik zlomu. Rozhodl jste se s drogami přestat.
2: Bylo to v moment, kdy já jsem se předávkoval, protože jsem zkombinoval různé drogy dohromady a bylo to hrozný zážitek, nikomu to nepřeju. Asi jsem zažil klinickou smrt, nevím, co to je, myslím si, že jsem byl dost blízko a po 2-3 dnech, kdy jsem se z tohohle jako šíleného stavu probral, tak mi docvaklo, že už jsem se nemusel jako probudit a to byl ten zlom.
3: A jak se vám povedlo zbavit se drog? Zvládl jste to sám nebo jste potřeboval odbornou pomoc?
2: Já musím říct, že v té době to bylo s bývalou přítelkyní, my jsme si řekli, že s tím končíme a já jsem samozřejmě potom i hledal cesty, jak sám sobě pomoct, jak psychicky, tak i samozřejmě fyzicky a dostal jsem se k preventivnímu programu, řekněme drogám, řekněme životu, který dělal protidrogovou akci Cykloběh za Českou republiku bez drog a vlastně jeden chlapík mě s tím zakladatelem seznámil, mně se to velmi líbilo, protože to byl sport. Kombinaci s protidrogovou prevencí. Poradili mi, co dělat, jak dělat prostě určitý věci. Jako musel jsem si nechat nějaký chvíli pomoct, ale to nejdůležitější bylo to moje osobní rozhodnutí a ty akce k tomu, že s tím chci přestat.
3: Posledních víc jak 15 let také pomáháte. Jsou teď preventivní programy lepší, než bývaly za vašeho mládí? Kdybyste byl dnes ve stejné situaci, myslíte si, že třeba díky těm preventivním programům byste do toho už nespadl, byste už drogy nebral?
2: Dneska ty programy jsou mnohonásobně kvalitnější, než byly kdysi, ale nejde to říct zase úplně o všech. Jo? Ale já vím jednu věc jistě, že kdybych ty informace, které já mám dneska, měl kdysi, když jsem dělal to rozhodnutí, že to zkusím, tak já si myslím, že se rozhodně rozhodl jinak.
3: Máte za sebou kolem 1000 přednášek pro více než 35 000 dětí. S manželkou Jitkou jste společně napsali a vydali knížku Mami, tati, já to jen zkusil. Co plánujete v tomto směru dál?
2: speciální preventivní den pro rodiče s dětma, který může zachránit budoucnost jejich dětí. To je věc, na který teď budeme pracovat, protože vzdělat rodiče a zároveň vzdělat děti. Já s tím mám obrovskou zkušenost, že oni potom ty rodiče poprvé i ty děti jsou schopní to téma drog otevřít a ta komunikace je strašně důležitá. Takže tohle plánujeme.
3: Lukáš Bechyně a jeho životní příběh ukazují, že zbavit se drogové závislosti je možné.
2: Vím, jak chutná to dno, ale taky vím, jak chutná ten návrat zpátky. Nejdůležitější, co člověk by měl v životě udělat, je to skutečné rozhodnutí a s tím i ty následné akce. Tak se to dá zvládnout.
3: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vězeňská cela, čtyři stěny a rutina, ze které se nedá vymanit. Bezejmený vězeň kolem sebe napíná osnatý drát a den za dnem čelí ubíjející prázdnotě. Pražská Laterna Magika uvádí právě dnes novou inscenaci nazvanou Perpetuum Havel. Ta vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika Václava Havla z roku 1989 a propojuje fyzické divadlo s videoprojekcí. Světovou premiéru mělo tohle představení v létě na prestižním festivalu ve francouzském Avignonu, který tak vůbec poprvé do svého hlavního programu zařadil inscenaci v premiéře. Teď míří do pražského paláce Akropolis.
1: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
2: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
1: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
2: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
3: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšený a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
2: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
3: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo i přesto se to povedlo podle nich.
2: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
1: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně. Tak takovéhle země tyhle lidi trestají. A trestají je tak, aby nešli vidět, no, aby bylo na ně zapomenuto.
2: Jejich fotografie uvidí návštěvníci v paláci Akropolis během představení. První reprízu má Perpetuum Havel v sobotu 12. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová dospívala a teď ještě na jiné téma. Potýkáte se s psychickými problémy? Nejste v tom sami. Psychické potíže zažívá řada z nás a podle jednoho z letošních průzkumů je to dokonce 8 z 10 Čechů. A pokud se zdráháte navštívit odborníka, může pro vás být řešením třeba online psychoterapie.
1: Buď telefonicky můžeme nabídnout, nebo přes aplikaci, přes platformy, kde je vlastně i zvuk, i obraz.
2: Jaké výhody má online psychoterapie?
1: Já si myslím, že online terapie je časová úspornost, to, že klienti můžou využít i hodiny, které třeba nejsou tolik vytěžující, jako je brzo ráno nebo později večer. I to, že jsou doma, že nemusí řešit hlídání nebo kdo je odveze na terapii.
3: Online terapie je skvělá z mnoha důvodů. Jeden z nich určitě je, že mi ušetří spoustu času nějakým přejížděním. Můžu být na zahradě, kde to mám ráda, na svém bezpečném místě. Ta možnost vlastně vybrat si, kde na tu terapii chci být, na místě, který je moje, který mám ráda, kde já jsem jako v bezpečí.
1: Pokud jdou si vybírat přes online různé platformy, tak je tam mnoho terapeutů, který si můžou vybrat a střídat. Je tam větší jako svoboda v tom, že už v tom nechce třeba pokračovat. Jo, že se to líp říká v online prostoru, než někomu tváří v tvář.
2: S online psychoterapií nás seznamuje psychoterapeutka Monika Jelínková. V čem jsou úskalí této formy psychoterapie na dálku?
1: Jsou tam někdy technické bariéry, to znamená, že nás může zlobit počítač, nebo nám vázne připojení, nebo se nám vybije telefon. Tyhle věci ale dopředu většinou s klientem probírám a vlastně všechno se dá teda nějak jako vyřešit.
2: Takže jsou to spíš technické záležitosti než nějaké problémy v rámci té terapie.
1: Doba covidová nám ukázala, že jsme někdy měli obavy z toho, že přece jenom terapie dvou lidí, když se schází, tak je i přenos jako energetický, že jo, nějak se na sebe napojíme, nějak společně sdílíme emoce, všechny ty věci, které vlastně lidé sdílejí, když jsou společně. Ale vlastně se ukázalo, že i tak dokáže obstát, že můžeme o těch věcech mluvit, že můžu klientovi třeba i na dálku jako říct, že zrovna se cítím sevřeně z toho, co mi povídá, jo, a můžeme to tak nějak jako propojovat.
2: Podle vaší zkušenosti dochází dřív nebo později k tomu, že k online psychoterapii přidáte i tu osobní konzultaci, osobní setkání?
1: Pokud klienti si vybírají v online prostoru někoho právě z blízkosti svého bydlení, tak opravdu nakonec využívají a střídají to. Taky mám klienty, kteří jezdí i z větší dálky, jo. Ale přece jenom, pokud si vyberu já z Čech někoho z Moravy, tak šance na to, že se budeme scházet face to face, jsou minimální.
2: Jak je to s úhradou online psychoterapie zdravotními pojišťovnami?
1: Pojišťovny poskytují v rámci svých programů na podporu duševního zdraví příspěvky. Mají příspěvky limitované, buď výší nebo počtem sezení a proplácejí to většinou zpětně.
2: Online prostředí možná je nebezpečné v tom, že je tam kdekdo a může se vydávat za kohokoliv. Jakým způsobem nebo kde hledat spolehlivého psychoterapeuta online?
1: Můžeme nejdřív sami si přečíst, jestli ten terapeut má potřebné vzdělání, jestli má certifikovaný psychoterapeutický výcvik. Právě i ty pojišťovny nám mohou pomoct, protože i v jejich databázích jsou terapeuti, kteří jsou certifikovaní terapeuti, i když stojí třeba mimo zdravotnictví.
2: Pokud jde o smysl této formy terapie, online psychoterapie je možností pro ty, kteří nechtějí a nebo z nějakého důvodu ani nemůžou přijít na osobní konzultaci.
1: Dává možnosti, jak řešit věci, které mě tíží.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Palo Habera a Láska necestují tým vlakom, s námi ale nejste nikdy sami a budeme s vámi i po 12. hodině s písničkami na vaše přání. Pěkné poledne a dobrou chuť, pokud už právě obědváte, vám přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni v Americké ulici došlo k nehodě trolejbusu. Zraněný byl jeden cestující. Klatovský zimní stadion má po 18 letech novou rolbu. Počet žadatelů o azyl letos v Evropské unii výrazně klesá. A dnes bude oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Příjemné poledne. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Plzni v Americké ulici se dnes srazil trolejbus s osobním vozem. Jeden cestující se přitom lehce zranil. Zdravotnická záchranná služba ho následně převezla do nemocnice. Pokračuje mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
2: Dnes před 10:00 došlo na křižovatce Americká Denisovo nábřeží ke zranění cestujícího v trolejbuse linky číslo 12. Řidič trolejbusu musel prudkým bržděním reagovat na osobní vůz, který vyjel z parkovacího místa. Jeden z cestujících v salonu vozu byl zraněn a musela být přivolána záchranná služba.
1: Zimní stadion v Klatovech má na sezónu novou rolbu. Městu se podařilo získat stroj, který upravoval led při olympiádě v Miláně. Teď už je v provozu při kempech a při trénincích dětí i dospělých.
3: Podle vedení města byla původní rolba v provozu už 18 let a fungovala v kombinaci plyn a benzín. Nová už je plně elektrická. Přišla na 3 miliony korun bez DPH a město ji hradilo ze svého rozpočtu. Rolbu stadion využije i pro zimní olympiádu dětí a mládeže, která se bude v Plzeňském kraji konat na začátku příštího roku. Sklatov Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nechce zavádět zálohování PET-lahví. Dnes to uvedl ve sněmovně. U hliníkových plechovek zálohování nevyloučil. Podle ministra se PET-lahví vytřídí zhruba 80%. U hliníku je to pouze kolem 30%. Možným řešením je podle Červeného využít současné kontejnery na tříděný odpad tak, aby hliníkové plechovky evidovaly a vracely zálohu. Systém by tak nezatěžoval obchody, protože lidé by tam nemuseli plechovky odnášet. Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl. Vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu. V první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a šengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíc lidí. To je o 17% méně než loni.
4: Počet žádostí o azyl v Evropě je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Unijní agentura pro otázky azylu ale upozorňuje, že trend se může kvůli pokračujícím konfliktům a humanitárním krizím znovu obrátit. Za současným poklesem stojí výrazně menší počet žádostí Syřanů po pádu režimu Bašára Asada. Méně azylových žádostí podávají také Afgánci nebo Venezuelané. Naopak výrazně přibylo žádostí občanů Súdánu, kde pokračuje občanská válka a humanitární krize. Konflikty v Íránu a Libanonu vedly podle agentury k značnému vysídlování v regionu, ale zatím neznamenaly zvýšení počtu žádostí v Evropské unii. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slavie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané se pokusí proti francouzskému soupeři ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části soutěže, které trvá už 19 utkání. Dnešní duel začne v 21 hodin.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, přechodně polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti, teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povene slabý západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala v Plzni v ulici Americká. Policisté vyšetřují nehodu autobusu. Na dálnici D5 se tvoří kolonie na kilometru 150 ve směru do Německa u Rozvadova. Počítejte se zdržením a ještě na kilometru 108 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Rozvadov. I tudy projíždějte velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: A teď už startují dnešní písničky na vaše přání. Až do 13. hodiny nám můžete buď zavolat na telefonní číslo 221 554 222 a nebo nám také své přání můžete poslat mailem. Těší se na vás a pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

geladinho.

0: Do písniček pro vás se dnes jako první dovolala paní Helena. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Plzeň a jeho posluchači. Gratulace dnes poletí do Zbůchu, kde slaví krásné 75. narozeniny pan Josef Skála. Vše nejlepší, pevné zdraví a osobní spokojenost mu přejí manželka Lenka, syn Pepa a k přání se připojuje Helena s Tomášem a Českému rozhlasu děkujeme za přání a nashledanou.
0: Nemáte zač, mějte se krásně, paní Heleno, písnička už je připravená, naslyšenou. No a my s dovolením připojíme ještě jedno mailové přání, protože se jedná o stejnou písničku. Milá redakce, prosíme vás o zahrání písničky Být stále mlád od Karla Gotta pro naši maminku, babičku a prababičku paní Květu Kydlíčkovou z Radkovic u Přeštic, která právě dnes slaví také 75. narozeniny. Hodně zdravíčka, štěstí, lásky a spokojenosti přeje manžel Jan, dcery Pavlína a Jana s rodinami, vnučky Ivetka, Pavlínka, Janička, Jituška a malá pravnoučátka posílají sladkou pusinku.

0: Karla Gotta v našem vysílání v písničkách pro vás teď vystřídá pan Mirek, který volá z Brnířova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Michalko. Já bych vám přečet moje přání.
0: Ano.
1: Z Brnířova přeji hezký, dobrý a hezký den vám všem v redakci rádia, všem věrným posluchačům, také našim kamarádům traktoristům i všem návštěvníkům, kteří v květnu pravidelně jezdí do Brnířova na již známá setkání starých traktorů a veteránů. A moje přání a písnička poletí dvou oslavencům, jednomu do Brnířova a do Gdyně. Začnu doma. Právě dnes slaví náš kamarád Pepík Husník z Brnířova své narozeniny. Pepík je dlouholetým členem hasičského sboru, kde byl také po dlouhá léta velitelem sboru. Přání hodně štěstí a hlavně to zdraví mu spolu s písničkou posílají brnížovští hasiči, přátelé starých traktorů a kamarádi od brnížovského parezu, a to je hnedle celá naše vesnička. A druhé přání letí do Gdyně, kde se v sobotu 12. září připravuje veliká oslava jedné staré dámy, babičky, která letos slaví 100leté jubileum. My místní babičku známe, ale pro ty přespolní musím vysvětlit, že se jedná o starou hasičskou stříkačku, která byla do Gdyně dopravena v roce 1926 a dodnes se udržuje ve stavu, jak byla vyrobena. A teď musím ještě říci osud babičky. V 60. letech ti nahoře rozhodli, že babička bude vyřazena a půjde do šrotu. Dokonce byl přistaven vagon na Gdyňské nádraží. Ale díky selskému rozumu starých gdyňských hasičů byla vyhlášena sbírka starého železa. Nakonec se sebralo šrotu více, než byla váha stříkačky. A tak byla babička zachráněna pro nás a snad i pro další generace. A my brnížovští hasiči přejeme babičce ještě mnoho najetých kilometrů. A vám děkuju, že jste mě tak dlouho vydržela poslouchat.
0: Tak chvilku jsem přemýšlela, o kterou babičku se jedná, až pak mě to došlo. Tak se mějte moc krásně a tady je písnička na vaše přání. Naslyšenou.
1: Děkuji a naschledanou.

je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10

0: 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbyrohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbyroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky se ženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Písničky pro vás pokračují a právě teď nám do nich volá také pan Karel z Kolovče. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas. Tuto písničku posílám všem Maruškám a Mariím, které znám, zvláště do Lidické paní Marii Ledvinové a všem Maruškám tady do Lidické 348. Dále by to byla tuto písnička paní Marii Šreglové do Horšovského Týna, Marii Štadherové do Holíšova a Marušce Novej do Staňkova. A všem Maruškám přeju hodně zdraví, spokojenosti a mnoho lásky. No a hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A vám, paní Vondráčková, děkuji a někdy zaslyšenou.
0: Není zač a připravená je písnička, ta se jmenuje také Marie, zpívá bude Lucie. Ano. Tak posíláme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Teď tu máme jedno přání, které dorazilo mailem. Zdravím naše milé rádio a moc prosím o hezkou písničku od Marka Ztraceného Moje milá pro paní Boženku Šobrovou z Přeštic, která začátkem září oslavila narozeniny. Milá Boženko, i když je to se zpožděním, o to je to upřímnější. Hlavně pevné zdraví ti ze srdce přejí Zuzka a Danča. A Boženko, nebuď na měko, do stovky máš daleko.

0: po uši.
1: A my pojďme na další přání, které dorazilo mailem. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku pro paní Vlastičku Petrovicovou, která dnes slaví 82. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího přicházejí její sousedé z domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí a také správcové Iva a Bára.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tady jsou písničky pro vás a máme tady další vzkaz. Tentokrát budeme hrát pro radost všem žákům a žákyním učňovských škol celé Plzně a také ze základní umělecké školy Švihov a mládežnickým kapelám. Písničku Inženýrská posílá Otaplas.

0: tebe.
1: Tak to byly Nedvědi, no a dnešní písničky pro vás už pomalu končí. Po 13. hodině Alex a host, dnes bude hostem moderátorka Bára Fischerová. Moderátorka Michaela Vondráčková se loučí a přeje vám pěkný den. Mějte se fajn, naslyšenou.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Pohonné hmoty zdražily za poslední týden o téměř 2 koruny. Plzeňané najdou informace o tříděném odpadu v aplikaci Tuta Plzeň. A dnes bude oblačno, přechodně polojasno, teploty do 21 stupňů Celsia. U zpráv přeje příjemné čtvrteční odpoledne Andrea Samešová. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Benzín Natural 95 stojí aktuálně v průměru 44 korun a 22 haléřů. To znamená, že podražil za poslední týden o téměř 2 koruny. Stejně tak nafta, která se prodává za průměrných 47,80, vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Vláda o drahých palivech v pondělí jednala. Rozhodla ale, že v současné době nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Plzeňané nově najdou informace o třídění odpadu a svozu odpadových nádob v mobilní aplikaci Tuta Plzeň a také na stejnojmenném webu. Na vytvoření nové funkce spolupracovala správa informačních technologií společně s Čistou Plzní. Pokračuje mluvčí plzeňské správy informačních technologií Eva Krígrová.
3: Nová ikona v aplikaci s názvem Čistá Plzeň nabízí kromě stanovišť na tříděný odpad i přehled přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Také informace o četnosti svozu tříděného odpadu během roku, svozový plán a konkrétní termíny nejbližších svozů, a to na 10 dnů dopředu. Termíny svozu konkrétních popelnic jsou dohledatelné po zadání čísla odpadové nádoby.
2: V aplikaci Tuta Plzeň najdou lidé i městské aktuality, kalendář akcí anebo odkazy na další plzeňské digitální služby. Knihovna Václava Havla mění název. Nově se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Informoval o tom předseda správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno knihovna používat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Dagmar Havlové, vdovy po bývalém prezidentovi. Knihovna se už také nebude podílet na pořádání ceny Václava Havla za lidská práva. I pod novým názvem ale chce dál připomínat odkaz bývalého prezidenta a zachovat co nejvíce dosavadních projektů. Sport. Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro českou hráčku to bude už 15. Grand Slamové finále. Přesto nebere takové zápasy jako samozřejmost.
4: Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc. Tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
2: Finále ženského deblu se bude hrát zítra po 18. hodině středoevropského času. Počasí. Dnes bude oblačno, přechodně polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti, teploty do 21, na horách do 17 stupňů. Fouká slabý západní až severozápadní vítr a bio 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala v Plzni na Klatovské třídě u křižovatky na Belánce poblíž Zámečnické ulice ve směru z centra města, kde osobní auto srazilo chodce. Projíždějte úsekem velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
6: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty si mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně v obě z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je... Co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslel si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonělo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára se nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako při tom tlačení,
1: ano,
0: když...
1: No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já si to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dohlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Má být silný?
1: No... Ono,
0: nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo. Musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější. Samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe. Ty máš 45-40 kilo. Takže u tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No, to je fakt. Ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší, než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říkal vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak.
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala coby baletka už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovém konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci, na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jako by v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti k něčemu?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet, úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino, to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém, nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde. Ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší roční ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuje, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film, natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek. Točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody. A hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská? Je to jako kladná? Je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet politry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela jsi něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak moment. To je nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A takovou podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou a já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, já to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý, já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu. No.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju, a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný. A už ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s... No a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavená v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed, taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to
0: jemné,
1: jsem se přesně
0: šeptání,
1: ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu, ano.
1: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškově, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluvej. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný. Jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to poradu, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl nějaký portály, spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou tak bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takovej typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopoholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ.

0: No a co ráda tak oblékáš? Co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci. Mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy. Ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí. Já se nebojím jako jít do těch barev. A no tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě takový ty modní policie.
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech. Tak to samé je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková, tak já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala, konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Jedu vám večer s Teskou dát koňům v řece pít.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí chce příští týden informovat obce o sanaci toxických látek na Šumavě. V Třemošné na Plzeňsku chtějí pronajmout rybník. Kyper podvodů v Česku stále přibývá a zítra bude oblačno až zataženo, postupně ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Ministerstvo životního prostředí seznámí začátkem příštího týdne zástupce dotčených obcí s tím, jak se budou sanovat toxické látky na Šumavě. Schůzku organizuje ministerstvo. Jedná se o lokalitu bývalého armádního prostoru Dobrá voda u Prášil v Šumavském národním parku. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů počátkem týdne oznámil, že sanace kontaminované zeminy a sudů s chemikáliemi začne 21. září a vyjde na 192 milionů korun. Mezi dotčené obce patří Hartmanice, Čachrov a Prášily. Třemošná na Plzeňsku plánuje pronajmout rybník v lokalitě v Bíkovci. Vodní nádrž má získat místní organizace Českého rybářského svazu pro chov ryb určený k zarybnění sportovních revírů. Lidé teď mohou záměr připomínkovat.
2: Rybáři se za pronájem 6 000 korun ročně na oplátku postarají o drobnou údržbu vodní nádrže i okolních pozemků. Podle informací z úřední desky plánuje město s rybáři uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Připomínky k záměru pronájmu můžou lidé posílat na radnici do 22. září. Z Třemošné na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
3: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
4: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
3: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
5: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
3: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Islandská vláda navrhne trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve třech zemích světa, kromě Islandu, ještě v Norsku a v Japonsku. Ochránci záměr islandské vlády uvítali. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. Mezinárodní dohoda připouští výjimky v případě domorodých obyvatel, například grónských inuitů, pro které je lov zásadní pro obživu.
1: Sport.
0: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu Madring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jehož dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumentale. V pozici lídra šampionátu přijede Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu má v průběžné pořadí náskok 66 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, teploty 10 až 7, na horách mezi 9 a 6 stupni, zítra oblačno až zataženo, na Šumavě ojediněle slabý občasný déšť nebo přehánky, během odpoledne ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů, povane slabý západní vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni Křimicích v Chebské ulici u kruhového objezdu u hotelu York, kde se střetlo osobní auto s motorkářem. Na místě už zasahují policisté a záchranáři, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 10. srpen už má za sebou 14 hodin a 5 minut. Jinak, když jsem se podíval do jeho historie, zjistil jsem, že 10. srpna leta páně 1519 vyplul ze Sevilly mořeplavec Fernão Magalhães na cestu kolem světa, která se nakonec stala úspěšnou a dokázala, že je země kulatá. Ale i dnes se třeba mohou dít velké věci a Český rozhlas Plzeň bude rozhodně u toho se zvláštním přihlédnutím k západním Čechám. Krátce po půl třetí se v reportáži dozvíte, že moderní technologie hrají stále větší roli ve válce na Ukrajině. Rozhlasové tržiště s vašimi inzeráty je už neodmyslitelnou součástí této vysílací hodiny. No a už za pár minut řidičská abeceda, která vysvětlí, co vám hrozí, když vyjedete na silnici bezplatného technického průkazu. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stolář.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si například povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo tedy má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Moderní technologie hrají v oblasti bojů na Ukrajině stále větší roli. Už zdaleka nejenom v průzkumu a útoku, ale také v logistice a evakuaci. Mise totiž stále častěji provádí pozemní robotické vozy a plní ta zadání, kde lze šetřit lidské životy. Budeme o tom mluvit za chvíli. Teď...
1: Tipy pro volný čas.
0: Centrum Plzně dnes rozezní promenádní koncert. Kapela 35. plzeňského pěšího pluku Folíňo zahraje od 17 hodin u branky. V rámci hodinového programu slyšíte vojenské pochody, tradiční polky a valčíky, ale také skladby modernějšího charakteru. Společně s orchestrem vystoupí mažoretky maršálky Plzeň a také solisté divadla J.K. Tyla v Plzni. Za hudbou můžete také dnes večer zamířit do staré synagogy v Plzni. Od 19 hodin tam začíná koncert s názvem Fascinující svět hudby, hudba na talíři. Československé kvarteto představí pestrost židovské hudby ve spojení se specialitami židovské kuchyně s ochutnávkou přímo v rámci vystoupení. V plzeňském Anděl Music Baru vystoupí Jirka Čevela s kapelou. Koncert začíná v 7:30. Frontman kapely Cirkus Problém ve své solové tvorbě propojuje písničkářství s šanzónem, balkánskou hudbou, rockem a folklorem. Alternativní rock s výraznou autorskou tvorbou vás čeká v plzeňském Zachspabu. Ve 20 hodin tam začíná koncert kapely Mucha, která se sformovala v Brně kolem písničkářky Nikoly Muchy. No a do Klatov můžete vyrazit za klasickou hudbou. V 19 hodin začne v jezuitském kostele koncert Mezinárodního festivalu komorní hudby 2026 s programem nazvaným Evropa a baroko. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď bude Aleš Brichta zpívat o jedné nemovitosti, kterou čeká demolice.

0: Je 5:35, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Zkuste si to představit. Skupina ukrajinských vojáků čeká zraněným kolegou u silnice nedaleko Konstantinivky. Kvůli intenzivním bojům se k ním nemůže dostat evakuační tým. Po chvíli ale kolem jede prázdné zásobovací robotické vozítko, které u nich zastavuje. Vojáci se přes komunikátor domlouvají s pilotem a po chvíli raněného nakládají na korbu. Podobných videí na internetu přibývá. Jejich množství dokazuje, jak se bojová oblast na Ukrajině proměňuje a jak pozemní robotická vozidla, takzvaná UGV, hrají stále důležitější roli.
1: Mám teď v živé paměti jednu velmi náročnou evakuační misi. Měli jsme vojáka, který byl se svým zraněním na pozici 33 dní. 33 dní měl na jedné z končetin založený turniket. Pokusili se ho evakuovat 6krát, pokaždé, ale neúspěšně. Všechna pozemní evakuační robotická vozidla, která pro něj poslali, zničili buď FPV drony nebo miny schozené na cesty.
2: Popisuje Roman ze společnosti A-Drones UA, která pozemní robotická vozidla pro evakuaci raněných vyrábí.
1: Úspěšný byl až 7. pokus a i při této evakuaci vybuchla u vozidla mina. Poškodila kolo, ztratilo kus pláště. Takže ovládání bylo obtížnější, ale i přesto robot raněného dostal do bezpečí. Přežil, je naživu a to je pro jeho rodinu i pro naši zemi to nejdůležitější.
2: Na jaře ukrajinská armáda zveřejnila video, kdy vojáci z 3. armádního sboru nedaleko Limanu evakuovali pomocí robota 77-letou ženu, kterou předtím spozorovali FPV dronem. Na vozidlo položili deky a připevnili ručně napsaný vzkaz: babičko, posaďte se. Jiné video zase zachycuje evakuaci, při které robotické vozidlo dvakrát najede na minu. Raněného vojáka ale i tak doveze na místo, kde už si ho může přebrat evakuační tým. Pozemní robotická vozidla se stala pevnou součástí frontové oblasti. Do začátku září se podílela na asi 112 tisících misí, ať už šlo o zásobování bojových pozic potravinami a municí, odvoz mrtvých těl nebo evakuaci raněných vojáků. A počet nasazení tzv. UGV každý měsíc roste.
1: V dnešní době není úplně zřejmé, kde je frontová linie, kde je ta zóna nula. Místo toho máme zóny smrti, které mohou být široké až 20 kilometrů na obě strany a všechno, co se v té oblasti pohybuje, lidé, ale i vozidla, je v obrovském nebezpečí. Proto také při misích ztrácíme vozidla, ale upřímně je lepší ztratit robota než člověka.
2: Popisuje realitu dnešního bojiště Roman, který sám ve zdravotnických oddílech sloužil. Právě nebezpečí, které představují FPV drony, miny nebo schazované výbušné nálože, musí zohledňovat i konstrukce tzv. Kazvek robotů. Tento například připomíná čtyřkolku, jen nemá sedadlo ani volant. Za to má velký krytý zavazadlový prostor, který připomíná sarkofág. Nebo taky rakev.
1: To je opancéřovaná kapsule, která chrání raněného po dobu přepravy. Uvnitř funguje ventilace vzduchu a také komunikátor s raněným, takže může být během přepravy ve spojení s pilotem vozidla, který sedí daleko. Uvnitř je také pěnová podložka a fixační pásy. Spalovací motor nám pak pomáhá udržovat v kapsuli teplo.
2: Protože velkým nebezpečím je podchlazení, ke kterému vede i velká ztráta krve. Kvůli náročnosti terénu má evakuační vozidlo nezávislé odpružení kol. A samotná kola nemají duši, takže je neohrožuje proražení nebo prostřelení. 4 taková vozidla nyní kupuje pro první samostatný zdravotní batalion i nezisková organizace Postbellum, jak už popisuje Šimon Pliska.
3: Protože vlastně dodáváme auta, dodáváme nějaké zdravotnické věci a tohle nějaká kombinace vlastně tím, že to vymyslel první zdravotní batalion, se kterým máme dlouhodobou jako doby spolupráci navázanou, tak to byla nějaká z dalších možností, jakým způsobem ukrajinské partnery vlastně podpořit. Tyhle pozemní drony evakuační jsou vlastně varianta, kdy se neohrožuje další život.
2: O významu robotických vozidel pro ukrajinskou obranu svědčí i letošní program Dne nezávislosti. 24. srpna totiž po Kresčatyku, tedy centrem Kyjeva, poprvé projeli v koloně desítky různých pozemních robotů, určených k logistice, evakuaci nebo i krycí palbě. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
2: Je krátce po 3:15, konkrétně 14:47, a to je přesně doba, kdy vždycky takhle ve všední den začíná rozhlasové tržiště, kam svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222. Jdeme na to, první už je na telefonní lince. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych měla na prodej automobil značky Škoda Octavia. Je to RS, rok výroby 2008, turbodiesel, bohatá výbava je tam. I jako druhou položku také automobil, ale X3, je to BMW, rok výroby 2005, je tam také nová STK a má to taky bohatou výbavu, je garážovaný, opravdu moc hezký. A do třetice všeho dobrého, jak se říká, to není automobil, ale dá se s tím jezdit po silnici, je to teda bez motoru, je to valník za koně, je po celkové rekonstrukci úplně jako zrenovovaný celý, má dvě brzdy, ruční a nožní, a je ve velmi pěkném stavu a byl by jako lacino, protože se stěhujeme a tam, kam jdeme, tak tam nemůžeme valník mít, není kam ho dát. Takže by byl lacino, a toť vše na domažický telefon 602 941 722. Opakuji, 602 941 722. Všechno potom vysvětlím dopodrobno případnému zájemci. Děkuji za zprostředkování. Nashledanou.
2: Nashledanou, máme to zapsané a teď už posloucháme vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, protože jsem to já.
2: Jste to vy, jak za mladá. Můžete povídat.
5: Tady je posluchač Plzně. Já bych rád nabídl posluchačům kvalitní med,

0: Děkuju za odvysílání a přeju všem hezký den.
1: Ať to vyjde, mějte se, nashledanou. Další, kdo je tam? Tomu přeji dobrý den.
2: Haló?
1: Posloucháme, haló? Posloucháme.
2: No, dobrý den. Tak prosím vás, já bych prodala horské kolo, bílé barvy, v perfektním stavu, na telefon 732 219 107. Jsou to Klatovy. A prosím vás, když by měl někdo zájem, může mi zavolat na WhatsApp. Já bych mu to kolo vyfotila a poslala bych mu obratem zpátky fotku, aby viděl, jak vypadá. Je to v pořádku?
1: Jasně, takhle už se to dneska běžně dělá, tak ať vám to taky vyjde.
2: Děkuju, naschledanou.
1: Naschledanou, další, dobrý den. Haló.
3: Haló.
1: Posloucháme.
3: Dobrý den, já bych prodal žulové schody, 5 kusů, hlazené, délka 90, výška 20 a šířka 30, 5 kusů. Potom bych prodal krbový dřevo, pytlovaný, suchý, cena za pytel 150 a pak mám třetí položku a to je křoviňák, který stál 8 tisíc a prodám ho za 1500. Vše na telefonu 736 64 75 70 starý Plzenec.
1: 736 647 570, ano?
3: Přesně tak, děkuji.
1: Není zač, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: To byl také poslední telefon, mám tady ještě jednu písemnou záležitost. Upravím zahradu na podzim a zimu, jedná se o prořez stromů, tují a keřů, osekání trávy, záhony a vše, co se kolem zahrady točí. Tak kdo by chtěl pomoci, ať volá na číslo 602 684 028 602 684 028.
4: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňští zastupitelé souhlasí, aby začalo jednání o změně územního plánu kvůli veterinární pohotovosti. Také v plzeňském kraji razantně podražily pohonné hmoty. A zítra čekejte oblačno až zataženo, postupně ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Plzeň otevřela cestu ke vzniku veterinární pohotovosti. Služba v plzeňském kraji už několik let chybí. I když hejtmanství opakovaně vyhlašovalo výběrové řízení, nikdo se nepřihlásil. Soukromý veterinář se poté dohodl s Plzní, že připraví zázemí na svém pozemku v Plzni na nové hospodě. Podle územního plánu to ale nebylo možné. Plzeňští zastupitelé proto dnes odsouhlasili, aby začalo jednání o změně územního plánu, jak vysvětlil ředitel útvaru koncepce a rozvoje Jaroslav Holer.
5: Část lokality, která je lokalitou dnes nezastavitelnou, nová hospoda Krajina, bude změněna na plochu občanského vybavení, kde bude specificky omezeno využití jenom na veterinární péči.
4: V plzeňském kraji výrazně podražily pohonné hmoty. Benzín Natural 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 44 korun a 35 haléřů. Před týdnem byl o téměř korunu 90 levnější. Nafta podražila o korunu 80 na průměrných 47 korun a 86 haléřů. Podle dnes zveřejněných údajů společnosti CCS je benzín skoro o 11 korun dražší než před rokem. Nafta dokonce o 15,50. Nejlevnější benzín se v kraji prodává na doma Žlicku, nafta v okrese Plzeň-Sever. Studenti střední školy v Horažďovicích mají nově k dispozici venkovní odpočinkovou zónu. Vznikla na nádvoří a doplnila už dříve otevřenou výukovou letní kuchyni. Pokračuje zástupkyně ředitele Lucie Staňková.
6: Je to moderní dřevěná kruhová stavba, zasazená do zeleně v areálu školy. Na tomto příjemném místě mohou žáci domova mládeže odpočívat a prostor také využíváme pro výuku a společné aktivity. No a také naplno využíváme naši letní kuchyni. Žáci tu pracují v reálném prostředí, grillují, připravují rauty a účastní se také kurzů s profesionály z praxe.
4: Odpočinková zóna a profesionální venkovní kuchyně vyšly na celkem 10 milionů korun. Dálniční známky od ledna zřejmě nezdraží, počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet v programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česku jedno z nejdražších známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice. Tvrdí, že se jedná o populistický krok a výnosy budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 000 miliardy korun. Předloha počítá i s pozměňovacím návrhem, který mění termín platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by platila 24 hodin od zakoupení a ne pouze do půlnoci.
1: Sport.
4: Nového ultimátního šampionátu se v Budapešti od pátku do neděle zúčastní 381 atletů z 65 zemí. Do vybrané společnosti, která bude bojovat o lukrativní prémie v celkovém objemu přes 200 milionů korun, se kvalifikovali i tři čeští zástupci. V běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, kladivář Volodymyr Myslivčuk a výškař Jan Štefela. Program zahrnuje 28 disciplín rozdělených do tří večer bloků. V technických disciplínách a dalších pězích se uskuteční rovnou finále.
1: Počasí.
4: V noci bude oblačno až zataženo, teploty 10 až 6 stupňů, zítra opět oblačno až zataženo, na Šumavě ojediněle slabý občasný déšť nebo přehánky, během odpoledne ubývání oblačnosti, teploty 18 až 21, na horách do 18 stupňů, povane slabý západní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Nehoda se došetřuje na kruhovém objezdu v Plzni Křimicích v Chebské ulici, kde se střetlo auto s motorkářem. A na dálnici D5 na kilometru 106 před ostrovem U Stříbra ve směru na Rozvadov se před omezením vytvořila kolona. A stejně taky kolona před Prahou od 2. kilometru. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na plzeňské radnici se dnes ráno opět potkali zastupitelé. Jejich poslední schůzi v tomto volebním období sledoval a sleduje náš reportér. No a my se ho budeme ptát, o čem zastupitelé rozhodli. Bude to krátce po 15:30 tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. No ale ještě předtím si třeba můžete zasoutěžit o hodně zajímavou knížku. No a už za pár minutek příběhy nejen šumavské. Tentokrát půjde o zříceninu hradu, která stojí asi 1,5 km od Křišťanovic v okrese Prachatice a říká se jí Hus. Já si myslím, že se vyplatí i nadále zůstat na našich vlnách. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: Na Šumavě je možné navštívit několik hradů a zřícenin. Tím největším a určitě nejnavštěvovanějším je Kašperk. Méně známá je pak zřícenina hradu Pajrek u Nýrska. Vyhledávanou je zřícenina hradu Kunžvart u Strážného a pak Vítkův hrádek nad Lipnem. Mezi tyto zajímavé památky se řadí také zřícenina hradu Hus nad řekou Blanicí. Jejich příběh obohatil loupeživý rytíř Habard Lopata z Hrádku, kterého známe z Plzeňska z hradu Lopata. Víc vám řeknou Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: V divokém skalnatém údolí řeky Blanice byl na skalním ostrohu vystavěn po roce 1341 hrad Hus na ochranu zlaté stezky a zdejších rýžovišť zlata. Hrad byl rozdělen do dvou částí hradním příkopem vytesaným do skály.
3: Pokud si teď říkáte, že jméno hradu Hus by mohlo nějak souviset s městečkem Husinec, jdou vaše myšlenky správnou cestou. K hradu patřila dříve také ves, později městečko Husinec, rodiště mistra Jana Husa, který zřejmě převzal jméno hradu za své.
2: Během 14. a 15. století se na hradě vystřídala celá řada majitelů. Jednoho z nich, Jana Smila z Křemže, nechal v roce 1439 popravit Oldřich z Rožmberka. Jen 6 let předtím proběhla na úplně jiném místě v Čechách jiná událost, která pak měla spojitost s hradem Hus. Po dlouhém obléhání byl zapálen hrad Lopata u Šťáhlav nedaleko Plzně.
3: Stalo se tak po několika měsíčním obléhání hradu, kde v té době sídlila banda loupeživých rytířů pod vedením Habarta Lopaty z Hrádku. Jeho banda několik let plenila blízké okolí a stala se postrachem kraje.
2: To přinutilo šlechtice z okolí, aby se spojili s husickými posádkami v kraji a měšťany Horažďovic, Klatov, Sušice a Domažlic. Společné vojsko, jemuž velel husický hejtman Svojše ze Zahrádky, přitáhlo k Lopatě 27. října 1432 a oblehlo ji.
3: V únoru následujícího roku se vyhladovělí loupežníci pokusili o lest, která jim ale nevyšla. Hrad Lopata zapálili v domnění, že v nastalém zmatku vojákům utečou. Jenže naopak, plameny, které polikaly hradní sídlo, si na utíkající lapky dobře posvítily.
2: A tak většinu loupežníků vojáci pochytali a oběsili je na stromy v okolí vyhořelého hradu. Jen jejich velitel Habard nebyl k nalezení. Vojáci se proto spokojili s vysvětlením, že pravděpodobně uhořel.
3: Bylo proto velkým překvapením, když se rytíř Habard Lopata z Hrádku po 7 letech v roce 1440 objevil v čele nové loupeživé tlupy, která se zmocnila hradu Hus. A protože tento hrad stál na zlaté stezce, mohl tady loupežník Habard Lopata se svojí novou bandou ukázat, jak dobře umí loupit.
2: Jeho řádění ale nemělo dlouhého trvání. Už v roce 1441 na jeho sídlo zaútočili Přibík z Klenové, Petr Zmrzlík ze Svojšína a Jan Sedlecký z Prachatic se svými vojsky. Hrad obklíčili tak, aby neproběhla ani malá myška a loupežníky nechali vyhladovět.
3: Obléhání trvalo více než půl roku, když už loupežníci byli úplně vyhladovělí, Habard tentokrát neutekl, ale začal vyjednávat. S obléhateli se dohodli na kapitulaci. Hrad jim vydal, a to za podmínky, že bude moci on i jeho muži svobodně odejít.
2: A tak se stalo. Vojsko hrad vypálilo a rozbořilo a tak se na rok přesně, po pouhých 100 letech existence, hrad Hus stal zříceninou. A Habard Lopata z Hrádku pokojně dožil v ústraní v Českých Budějovicích.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 22 minuty, nejvyšší čas na dnešní odpolední soutěž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Volejte na číslo 221 554 222. Hned vám řeknu, o co že tady půjde. O hodně zajímavou knížku, která se jmenuje Ostrov zalitý sluncem. Je to taková příjemná četba, řekl bych, rozhodně neurazí, není to žádný horor. Tak 221, 554, 222, soutěžní otázka už je pro vás připravená, tak to zkoušejte a uvidíme, uslyšíme, koho budeme mít na druhé konci naší telefonní linky. Je tam někdo? Zeptáme se okamžitě. Tak, hezké odpoledne, kdo pak je tam? Haló? Tak, někdo tam sice byl, ale už tam není. Tak snad budeme mít po druhé větší štěstí. Dobré odpoledne, haló? Ani tady ne? No, tak už se nám to asi tady tenčí nějak. Kdo je teď u telefonu? Dobrý den.
1: Tady Marie, pan Stupka.
0: Marie, já vás zdravím, tak to bude, asi bude březina. Víte?
1: Ano, ano, jistě.
0: Tak máte zájem o knížku?
1: Jistě, abych četla.
0: Tak dobře. Říká vám něco jméno Maruško Miloslav Švantelík?
1: Ano, ten napsal nebo hrál, těch napsal asi Barony, ne?
0: Napsal Černé barony, už se k tomu blížíme. Já se ano. Vás ptám, jak se jmenuje hlavní představitel tohoto díla Miloslava Švantelíka Černí barony? A potřeboval bych celé jméno, jestli to dáte.
1: To je bez nápovědy jistě.
0: No, samozřejmě, to nepotřebujete.
1: No, co byla hlavní postava?
0: Ano.
1: No, teď, čekejte, já si myslím, kdybych si měl aspoň dědu.
0: Jak se ten člověk jmenoval?
1: Ještě budu přemýšlet.
0: No, tak my moc času nemáme a vy to asi bez dědy nedáte, co?
1: To je to škoda. No, počkej, to ještě přemýšlím, jako hlavní postava toho, tam byl postav, teda na tom.
0: No, my potřebujeme tu hlavní, toho hlavního hrdinu.
1: No, nespomenu si.
0: Marie, rád jsem vás slyšel, mějte se hezky.
1: Já vás taky, naschledanou.
0: Naschledanou, tak kdo to zkusí, kdo nám to řekne? Třeba ten další, kdo je u telefonu, dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady je Štěpánko.
0: Štěpánko, tak čekám celé jméno hlavního hrdiny románu Černí baroni.
2: Já to teda taky nevím, ale já bych řekl Dan Smířický.
0: Dan Smířický, to byl taky hlavní hrdina, ale v románu Josefa Škvoreckého. Ano, tak to je zase... To je zase něco jiného.
2: Tak, tak mi poraďte nějaký jméno, ne?
0: To já vám radit nemůžu. Když už jsem neradil paní Marie, nemůžu ani vám, Štěpánko.
2: Ta byla první, ale já jsem druhá, tak byste to mohl ičkom udělat jako takhle.
0: Já si myslím, že bez smlouvání, ale i vás jsem rád slyšel. Mějte se hezky, naschledanou. Tak, do třetice to zkusíme. Snad tam někdo řekne správnou odpověď. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo nám volá?
3: Jan, Plzeň.
0: No, tak už chceme slyšet to jméno.
3: Já se domnívám, že to je Vojín Kefalín.
0: Je to Vojín Kefalín. A víte křestní jméno?
3: Nevím.
0: Bohužel v zadání otázky bylo, že chceme celé křestní jméno, ale Kefalín to je, no. Bohužel, zkuste nějaké křestní jméno.
3: Bohumír.
0: Ne, tak to nebude ono, ale už jste to aspoň na 50% splnil. To bych musel tu knížku rozpůlit, na to bohužel nejde. Tak jo,
3: naschledanou.
0: Naschledanou, tak já to zkusím opravdu teď naposled. Kdo je tam? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza.
0: No Honzo, tak povězte to.
4: Já myslím, že to byl Roman Kefalín.
0: Roman Kefalín, to je správná odpověď.
4: Tak jo, děkuju.
0: Honzo, odkud voláte?
4: Ze Zruč.
0: Ze Zruče. Ta knížka se jmenuje Ostrov zalitý sluncem a je to takové romantické čtení. Takže byste to dal manželce nebo přítelkyni?
4: Ano, asi to tak vypadá. Já jsem poslouchal, tak už jsem to nevydržel a musel jsem to zavolat, že to je ten román, no, když to nikdo nevěděl.
0: Takové hezké jméno, vidíte.
4: Jo, jo.
0: Tak jo, já vám ještě jednou gratuluju. Zůstaňte mi u telefonu.
4: Díky.

0: a uhlavně mi voní dým.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jak by podle vás vypadal ideální školní den?
1: Kdybychom jeli na školu v přírodě.
2: Kdybychom dělali furt češtinu.
3: A kdybychom jeli na brusle.
4: Že bychom furt měli přestávku.
5: Kdybychom jeli do divadla.
6: Kdybychom pořád měli tělocvik.
7: Kdybychom měli jenom 2 hodiny.
8: Kdybychom měli jenom furt matematiku a angličtinu.
9: Kdybychom dělali to, co by se nám chtělo.

0: přesně v 15 hodin 37 minut jste na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a v Plzni se dnes naposledy v tomto volebním období sešlo zastupitelstvo. To jednání začalo na radnici v 9 hodin a tentokrát měli zastupitelé na programu skoro 120 bodů. Schválili například soutěžní podmínky výtvarně sochařské soutěže na zhotovení sochy generála Petna, která bude součástí nového muzea osvobození v domě na Klatovské třídě číslo 19. Jednání zastupitelů od rána sleduje reportér Lukáš Milota. Tak Lukáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Můžeme rovnou navázat, jaké jsou tedy podmínky soutěže na zhotovení té sochy generála Petna a o čem zastupitelé rozhodli?
1: Ano, ta socha bude součástí toho Petn Loss Museum. Je to ta budova, když řeknu z pohledu motoristů, dobře ji znají, protože když se přijíždí k památníku Díky Ameriko, tak je tam právě na té Klatovské zúžená ta silnice a občas se tam tvoří kolony, takže to je přesně ta budova, která se teď opravuje a v níž by měla být a bude socha generála Petna. Ty podmínky té soutěže tak jsou takové, že ta socha by měla komunikovat s různými skupinami obyvatel. Ta socha může být buď realistická, tedy nějaká opravdu jakoby postava v životní velikosti, a nebo to může být nějaké třeba i své rázné stvárnění podle umělce. To samozřejmě bude záležet na každém tom soutěžícím. Co je ale podmínkou, je, že v té soše by měl být zobrazen nebo součástí té sochy, kromě generála Petna, by měl být i jeho věrný pes Bull Terrier, který jehož jméno v překladu bylo Vilém Dobyvatel, generál Petn mu říkal Vilí, takže to je důležitá podmínka. Ta soutěž bude vyhlášena v září, do 20. ledna bude město sbírat ty soutěžní návrhy. Začátkem roku zasedne odborná porota a vybere tedy, kdo tu sochu udělá. První, ten, kdo bude tedy vybrán, tak získá odměnu. Nejvyšší oceněná budou 3 první místa, případně nějaký ještě další zajímavý návrh. No a ta socha by potom se měla vyrábět a měla by být součástí toho muzea, které bude otevřeno příští rok v létě. Pokud ta socha v té době ještě nebude hotová, tak by tam byl nějaký její model a byla by tam potom ten originál postavena později.
0: No a jedním z témat byla i hodně diskutovaná veterinární pohotovost v Plzni. Tak o čem tady zastupitelé jednali?
1: Ano, Plzeň otevřela cestu ke vzniku té diskutované veterinární pohotovosti, non-stop pohotovosti pro zvířata, včetně třeba pohotovosti pro koně. Tato služba v celém plzeňském kraji už několik let chybí a když plzeňský kraj opakovaně vyhlásil výběrové řízení, tak se do něj nikdo nepřihlásil. Soukromý veterinář teď nicméně má dohodu s Plzní, že vybuduje zázemí pro veterinární pohotovost na svém pozemku v Plzni na Nové Hospodě. Podle územního plánu to ale teď zatím není možné. Plzeňští zastupitelé dnes souhlasili s tím, aby začalo jednání o změně územního plánu, aby to možné bylo. Jak vysvětlil ředitel plzeňského útvaru koncepce a rozvoje Jaroslav Holér?
2: Část lokality, která je lokalitou dnes nezastavitelnou, Nová Hospoda Krajina, bude změněna na plochu občanského vybavení, kde bude specificky omezeno využití jenom na veterinární péči a tam bude moct pan doktor Benda zajistit dostatečnou plochu pro rozvoj té komplexní veterinární péče.
1: Cesta je otevřená, změnu územního plánu, nicméně bude nutné projednat se všemi dotčenými orgány i s veřejností a následně pak o ní rozhodne zastupitelstvo. Podle odhadu to může trvat půl roku až rok.
0: No, zastupitelé se sešli poprvé od otevření rekonstruované části náměstí Republiky. Ta nová podoba, proměna prostoru před katedrálou na pěší zónu, to bylo také hodně diskutované téma mezi politiky, památkáři i veřejností. Tak věnovali se zastupitelé i opravě centrálního náměstí?
1: Ano, věnovali. Z diskuse zastupitelů vyplynula mimo jiné otázka nového osvětlení náměstí, kdy zmizely staré historizující lampy z 90. let a dnes jsou v prostoru před katedrálou nová, moderní, tenká svítidla. Kromě nich tam ale stále zůstaly vysoké sloupy se světly, které jsou osazené také různými dalšími technologiemi. Tyto sloupy jsou pro někoho, jak se říká, pěst na oko, jako kdyby tam teď už nepatřili. Podle vedoucího magistrátního odboru památkové péče Karla Zocha, tyto sloupy zmizí.
3: To náměstí počítá s úplnou obměnou svítidel v rámci náměstí. Ty vysoké rušivé sloupy budou nahrazeny nižšími, atypickými designovými a ty budou primárními svítidly. Sekundárními, ale také velmi důležitými, jsou ta nová svítidla, která jsou tam dána na místo těch původních replik těch historických svítidel.
1: No nějakou dobu ale zůstane současný stav, výměna osvětlení totiž bude součástí až té druhé etapy opravy náměstí, tedy prostoru za katedrálou a před radnicí, no a ta by podle současného plánu měla začít v roce 2028.
0: Lukáš Milota, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Zázdinové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

O tomto víkendu proběhnou třídenní oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských lázní a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO. No a naši zítřejší hosté nám vysvětlí, co tento zápis znamená, co za 5 let městům přinesl a kam se mohou posluchači během celého víkendu vydat. Hosty našeho přímého přenosu budou Zuzana Stejskalová, Pavla Frejze a Lada Pekárková. Jaká budoucnost čeká 3 západočeská lázeňská města? Co znamená být na seznamu světového dědictví a jaký program oslav organizátoři připravili, tak to se dozvíte zítra po 10. hodině. Jinak ještě dnes tady bude noční linka a tady bude znít otázka následovně. Přemýšlíte nad tím, co jíte, nebo se řídíte hlavně tím, na co máte chuť? Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví, věku, nebo proto, že jste se chtěli cítit lépe? Je něco, co jste ze svého jídelníčku úplně vyřadili? Tak prostě bude to o vašem jídle, ta noční linka. A humoriáda už za chvíli, k tomu jenom dodám, že dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Martina Hudečková. A Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

Věděli jste, že u Gdyně na Domažlicku mají chráněnou alej nazvanou Stromořadí na Šibenici? Jednostranná alej, která možná kdysi vedla k Šibenici, roste okolo cesty mezi poli. Je tvořena 11 lipami velkolistými a jedním jasanem stepilým. Stromy jsou staré přibližně 150 let. Jedna z lip se v roce 2000 zlomila a je dnes zachována jako torzo. Obvody kmenů měří 210 až 340 cm. Alej je chráněna od roku 1986.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Handicapovaní lidé mohou využít u velkého boleveckého rybníka v Plzni nové molo. Agresivita řidičů roste, policisté se potýkají se slovním i fyzickým napadáním. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně ubývání oblačnosti a teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeň dokončila molo pro vozíčkáře a jinak pohybově handicapované na velkém boleveckém rybníku v Plzni. K bezbariérovému vstupu nedaleko hráze vede nově upravená cesta. Vozíčkáři mohou získat i povolení a dojet na místo autem. Jak molo vypadá, popisuje projektant Přemysl Bureš.
2: Základní konstrukční část je z polystyrénových plováků a na nich je pochozí plocha z materiálu, který vlastně má protiskluzové vlastnosti takové, aby vyhovoval tady těm náročným podmínkám toho mola. Na něm je takové jakoby schodiště pozvolné, je to nerezová ocel. Vozíčkář sám vlastní pomocí se dostává do té vody.
1: Novinka vyšla na 1 700 000 korun. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách stoupá. Vyplývá to z informací policie. Statistiku ale nevede. Jeden takový případ zaznamenala nedávno hlídka v Ústí nad Labem.
3: Co jste byl?
4: Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
3: Já jsem dostal na oko.
5: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
6: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
5: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
7: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
5: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle, klesne zhruba o 30%, odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou na 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude také nezvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit. Teplé počasí ale podle některých pěstitelů zlepšilo kvalitu letošních ročníků vín.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slavie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním kole chtějí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části soutěže, které trvá už 19 utkání. Duel začne v 21 hodin.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, teploty 10 až 6 stupňů, zítra opět oblačno až zataženo, na Šumavě ojediněle slabý občasný déšť, odpoledne ubývání oblačnosti, teploty do 21, na horách do 18 stupňů, povane slabý západní vítr a biojednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda na silnici 22 na Domažlicku u obce Zahořany se srazila dvě osobní auta a na dálnici D5 u Zbyroha na kilometru 45 ve směru na Prahu se pracuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
8: Začíná další díl, Patrik Rozehnal. Doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně. Jo nebo ne?
9: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
8: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl. Aby jsme vyplašili posluchači na začátku.
9: No právě, nechci lidi trestat.
8: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
9: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
8: No ale chodili pořád, ne?
9: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
8: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
9: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, já mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková. Tý ávě je ta velká dlouhá, a tam jsou dva chlapy. A broděj se ve vejcích. To byla těch celý tu... Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jejich tam na tom... Takže 270 vajec, jo. Přijedu domů samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, v těch půl jedenácti, oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No, uvidíme, no. Tak jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No, hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex, béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a já toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoukli od toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddych, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedničkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovském a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo. Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David, zdávám Béčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Liknovska. Mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečkou a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se takoho tam dablovala?
5: No nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já to si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává Ukázka z kufru, a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku, máš nějakou historku?
10: No, mám.
9: Tak historku,
10: jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. Ne. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo.
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo? Měl zlikvidovat prakticky, že jo? No takže jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo? Ale shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obraz, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka. mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak, co jsem si užil, tak jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop, jo, já se zvedám. A ten ho tam, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cespapulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne. A pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný. Byl to nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
3: Jo, jo.
5: To ne, tomu jsme byli
3: vstavili. Se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
7: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
8: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknou tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli, takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si sem přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecám jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo, rybník ticho, plavu, uh-huh. ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená.
1: Takže ty jsi už využívala ticha a rybníku v
2: ano,
1: léto?
2: Ano, hodně, jo, hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to si s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když
1: jako
2: jsem, když jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo...
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bez plovárny, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí psa?
2: Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď, v této chvíli?
4: Miroslav z Charviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka. A já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou, Petr Zeruty. Možná bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní, a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi: ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům: jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá: neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví: ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídej se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem určitě, když někam jedeme.
3: Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Pamatuju. takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko 1, 2, 3, 4, 5, ne. až já nevím, až 15 řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: No, jako bylo
1: házel kostkou.
3: Hele, bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že Potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapas.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Werecha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Vás Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny. Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo, ano. Mluví nám Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Janžurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s jeho Janžurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů.
8: Rychleji.
7: To jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou jsem mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No
7: vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho

0: může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
1: To je jedno, jedna.
0: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
1: No a jak?
0: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
1: To je pěkné.
0: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
1: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
0: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň kompletně změní osvětlení na náměstí, zmizí původní vysoké sloupy. Český rozhlas otestoval nový systém celoplošného varování přes rozhlasové vysílání DAB, umí probudit i vypnuté přijímače. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně ubývání oblačnosti, teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Andrea Samešová. Podoba veřejného osvětlení na náměstí Republiky v Plzni se bude měnit. Uvedli to představitelé města na dotaz některých zastupitelů během dnešního zasedání. I po rekonstrukci zůstaly před katedrálou původní vysoké sloupy se světly a technologiemi. Jako vedl vedoucí plzeňského odboru památkové péče Karel Zoch, právě tyto sloupy z náměstí ještě zmizí.
2: To náměstí počítá s úplnou obměnou svítidel v rámci náměstí. Ty vysoké rušivé sloupy budou nahrazeny nižšími, atypickými designovými a ty budou primárními svítidly. Sekundárními, ale také velmi důležitými, jsou ta nová svítidla, která jsou tam dána na místo těch původních replik těch historických svítidel.
1: Výměna osvětlení bude součástí druhé etapy, která začne v roce 2028. Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatele. Ten dokáže v případě mimořádné události přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
3: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikali. Takže všechno se povedlo.
4: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
5: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
4: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Inflace v Česku zrychlila. V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíce oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. V Nepomuku mají lidé poslední šanci navštívit výstavu Stopy o umělecké tvorbě rodu Bénelů. V Městském muzeu a galerii Nepomuk bude expozice otevřená do neděle 13. září. Téma výstavy přibližuje vedoucí Svatoslava Kožíková.
6: Výstava představuje tvorbu několika generací umělecké rodiny Bénelových a nabízí jedinečný pohled na vývoj jejich tvorby napříč generacemi. V sobotu můžete návštěvu spojit také s farmářskými a řemeslnými trhy a pohádkou pro děti v muzeu. Sport.
1: Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun za chování fanoušků během domácího derby se Slaví v šestém kole. Maník Ostrava zaplatí poloviční částku kvůli duelu s Olomoucí. Dnes o tom informovala Ligová fotbalová asociace. Sparta dostala vysokou pokutu už po třetí, pokaždé po pražském derby, naposledy v květnu po utkání v Edenu, které se nedohrálo po vniknutí domácích fanoušků na hrací plochu.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, teploty 10 až 6 stupňů, zítra oblačno až zataženo, na Šumavě ojediněle slabý občasný déšť nebo přehánky, odpoledne ubývání oblačnosti a nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý západní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni Liticích došlo k nehodě v Klatovské ulici na úrovni Budilova náměstí. Auto se střetlo s motorkářem. U Rokyce na silnici 183 na sjezdu z dálnice u křižovatky s Litohlavskou ulicí se dodávka srazila s osobním autem. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: V centru Plzně právě teď hraje legendární kapela Foligno a my se už za chvíli s naší reportérkou podíváme přímo k brance, abychom zjistili, jaká tam panuje atmosféra. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, začíná Den v kraji. No a v dnešním vysílání kromě jiného bude hostem rubriky O čem se mluví Andrea Čandová, mluvčí Západočeské univerzity. A bude toho mnohem více.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
7: Máme pro vás aktuální reportáže z regionu, pěknou muziku, no a hned po první písničce vám nabídneme souhrn dnešních událostí. Ondřej Kapic přeje dobrý den.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Andrea Samešová.
2: Pěkné odpoledne. Plzeň otevřela cestu ke vzniku veterinární pohotovosti. Služba v Plzeňském kraji už několik let chybí. I když hejtmanství opakovaně vyhlašovalo výběrové řízení, nikdo se nepřihlásil. Soukromý veterinář se poté dohodl s Plzní, že připraví zázemí na svém pozemku v Plzni na nové hospodě. Podle územního plánu to ale nebylo možné. Plzeňští zastupitelé proto dnes odsouhlasili, aby začalo jednání o změně územního plánu výhradně kvůli pohotovosti. Celý proces by ale mohl trvat až rok. V Plzeňském kraji výrazně podražily pohonné hmoty. Benzín Natural 95 se prodává v průměru za 44 korun a 35 haléřů. Před týdnem byl o téměř korunu 90 levnější. Nafta podražila o korunu 80 na průměrných 47 korun a 86 haléřů. Podle dnes zveřejněných údajů společnosti CCS je benzín skoro o 11 korun dražší než před rokem. Nafta dokonce o 15,50. Nejdražší benzín je v regionu na Tachovsku, nafta na Rokycansku. Psychické problémy podle průzkumu trápí 8 z 10 Čechů. Ne každý má přitom příležitost nebo odvahu osobně se obrátit na specialistu. Řešením tak může být online psychoterapie, která zájemcům umožní připojit se na dálku. Potvrzuje to plzeňská psychoterapeutka Monika Jelínková.
3: Buď telefonicky můžeme nabídnout, nebo přes aplikaci, přes platformy, kde je vlastně i zvuk, i obraz.
2: Další informace si můžete poslechnout v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Zimní stadion v Klatovech má novou rolbu. Městu se podařilo získat stroj, který upravoval led při olympiádě v Miláně. Už je v provozu při kempech a při trénincích. Podle vedení města byla původní rolba v provozu už 18 let a fungovala v kombinaci plyn a benzín. Nová je plně elektrická a stadion je využije i pro zimní olympiádu dětí a mládeže, která se uskuteční v Klatovech a dalších městech Plzeňského kraje začátkem příštího roku.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte čtvrteční den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, je přesně 17:15, dospívá váš šer, no a my teď přejdeme k úplně jinému druhu hudby. Prostor u branky ve Smetanových sadech v Plzni rozezněla a roztančila dechová hudba. Kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno tam od 5 hodin hraje promenádní koncert, během kterého se představí také plzeňské mažoretky Maršálky. Jaká je tam atmosféra, tedy přímo u branky, a co všechno dnes zazní, nám teď poví redaktorka Jitka Doubravová, která je na místě a které přeji dobré odpoledne.
1: Hezký den. Tak před chvílí tady začal promenádní koncert, který je v pořadí už sedmým v této sezóně. Foligno tady pravidelně během léta vystupovalo a právě to je znát, protože se přišlo opravdu hodně lidí a kromě přihlížejících a posluchačů jsou tady i skupinky tančících lidí, tedy párů.
0: Když se řekne Foligno, tak ne každý si možná představí, co se zatím názvem vlastně skrývá.
1: Kapela Foligno navazuje na tradici vojenské hudby 35. pěšího pluku, tedy takzvaných 35. který byl založen už v 17. století a vojenská hudba je s ním spjatá od 18. století. Název Foligno odkazuje na italské město, kde se po první světové válce legionářský pluk formoval. Tradici vojenské hudby pak v Plzni obnovili nadšenci v roce 2002. Sešli se v ní mimo jiné hudebníci z Plzeňské konzervatoře a Plzeňské filharmonie, ale také bývalí vojáci a starší muzikanti. Dnes kapela hraje nejen promenádní koncerty, ale také při slavnostních a pietních příležitostech, například při vzpomínkách na válečné veterány, vojenských a historických výročích nebo významných městských akcích. A mimochodem právě plzeňským 35. složil Karel Hašler slavnou písničku 35, která se stala neoficiální hymnou pluku.
0: Jak slyším, tak koncert už je v plném proudu. Co právě teď posluchači můžou slyšet a také vidět?
1: Tak zhruba 30členný soubor má na repertoáru dnes 13 písní. Zhruba v polovině zazní i Škoda lásky a na závěr nebude chybět ani již zmíněná hudba pluku 35. Dirigentem je Jan Šmat a během několika pochodů předvedou své fascinující výkony také plzeňské mažoretky Maršálky. Celý koncert právě zahajovali ty nejmladší v bledě modro-bílé uniformě a teď tady vidím, jak se připravují i ty starší v takových červených, v červeném krásném kostýmu. Takže, a jak mi, jo, to jsem chtěla ještě dodat, že ten pan kapelník Milan Fabián mi dokonce prozradil, že se jim dneska konečně poprvé podařilo vypnout i hrající fontánu, takže koncert není ničím rušený.
0: Tak to je v pořádku, to je v pořádku. Dnešní promenádní koncert je u branky v této sezóně poslední, naposledy. Tušíš, na jakých místech a kdy letos kapela ještě vystoupí?
1: Foligno se představí 4. října od 15 hodin v Měšťanské besedě v rámci tradičního koncertu k Mezinárodnímu dni seniorů. Na této akci vystoupí společně s hosty muzikálu divadla J.K. Tyla a v přípravě je tradiční vánoční koncert. Na závěr dodám, že kapela bude hrát tady u branky dnes do 18 hodin, tak kdo to sem nemáte daleko, přijďte, ještě toho tady bude hodně k vidění a slyšení a můžete si přijít zatančit.
0: Z posledního letošního promenádního koncertu kapely Foligno, který u plzeňské branky, opakuji, potrvá do 18. hodiny, se nám přihlásila do vysílání redaktorka Jitka Doubravová. Děkuji za rozhovor, Jitku, a těším se na slyšenou.
1: Hezký den, na slyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte Den v kraji, 17:23 je aktuální čas, no a nás už za pár minut čeká povídání o zítřejším počasí.

0: Za 4 minuty bude 17:30.
1: Počasí.
0: Se tím počasím uzavřeme pracovní týden, o tom si teď popovídám s meteorologem Pavlem Kopečkem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začneme večerem a nocí. Máme očekávat nějaké přehánky nebo něco, co by nás mohlo lehce překvapit?
2: Tak srážky určitě neočekáváme. Na obloze bude z počátku většinou nějaké takové oblačno postupně, ale během noci se bude zatahovat. Teploty se budou pohybovat od 10 do 7 stupňů Celsia a vítr bude mát slabý západních směrů.
0: To jsou docela chladné teploty ranní, ne? Těch 7 stupňů, nebo to je běžné takhle v tomto období už?
2: Tak už to není to úplně zcela výjimečné. Je pravda, že jsme si dosud zvykli na poměrně hodně vysoké teploty, dokonce i tropické, kdy teploty v noci neklesly pod 20 stupňů Celsia, no, ale už se s tím budeme muset smířit. Podzim se blíží mílovými kroky.
0: Přesně tak. Zítřejší počasí odpoledne před víkendem nabídne jaké teploty?
2: Tak očekáváme teploty kolem 20 stupňů, budou se pohybovat v rozmezí 18 až 21 stupňů. Během dne bude hodně té oblačnosti, oblačno na jihu až zataženo a během odpoledne nebo během rána a dopoledne by se dali očekávat na Šumavě nějaké slabé přehánky, případně občasný déšť odpoledne a spíše k večeru, pak očekáváme, že oblačnosti bude dále ubývat.
0: Tolik meteorolog Pavel Kopeček, děkuji a přeji pěkný večer, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný večer i vám.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: vámi je Český rozhlas Plzeň, před námi je pořad O čem se mluví. Iva Kokešová si k mikrofonu pozvala mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Andreu Čandovou.
1: O čem se mluví?
2: 21. září začíná nový akademický rok na Západočeské univerzitě v Plzni a už zítra se koná tradiční a oblíbený den se Západočeskou univerzitou na náměstí Republiky. Nejen tato témata probereme s Andreou Čandovou, tiskovou mluvčí univerzity. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví?
2: S čím nový akademický rok letos začnete? Pojďme na trochu statistiky, třeba počet studentů a počet studentů prvních ročníků.
3: My doufáme, že ten akademický rok začneme letos s vyšším počtem studentů než ten předcházející. Podle toho, co teď vidíme, zápisy teda ještě probíhají, protože začínáme až na 20. září, takže ještě studenti mají čas do té doby se zapsat, rozhodnout se, jestli chtějí studovat na ZČU. Ale podle těch čísel, které teď vidíme a podle zkušeností, které máme z předchozích let, to vypadá, že přesáhneme 13 000 studentů, bude to o něco víc než v loňském roce a počítáme s tím, že prváků bude víceméně přes 5 000, 5 500, kdybychom se dostali, tak bychom byli velmi rádi.
2: Studují na Západočeské univerzitě také cizinci? A kolik jich je?
3: Studují, samozřejmě nejvíc jich přijíždí v rámci výměnných programů, jako například Erasmus nebo Inter. Jsou to každý akademický rok stovky, někteří přijdou jenom na jeden semestr, tedy od září do prosince, někteří přijdou na celý ten akademický rok, takže jsou tady opravdu od září do června. A poslední dobou často vidíme, že Plzeň baví Španěly, takže máme hodně studentů ze Španělska.
2: Pojďme k těm studijním programům a předmětům, které Západočeská univerzita nabízí. Jsou jich také desítky. Máte nějaké novinky, které bychom teď mohli zmínit?
3: Určitě úplnou novinkou, kterou začneme vyučovat teď za těch 14 dní, je environmentální inženýrství a technologie. To je program na fakultě strojní. Je to ale vlastně takový, řekněme možná až jako hybrid mezi strojírenstvím a ekonomií. Odpovídá to na ty požadavky dnešní mladé generace, která už chce se trošku zaměřit víc na zelené technologie. Chtějí vidět, jaký má strojírenství dopad do průmyslu, chtějí vědět, že se třeba mohou podílet na snižování odpadu, takže tímhle tím směrem tento nový studijní program bude. A my jsme velmi rádi, že se nám hned ten první rok přihlásilo 55 uchazečů a můžeme jich vzít 30 až 40, ještě uvidíme, kolik se nám jich zapíše.
2: Pojďme se teď také věnovat chviličku lidem, kteří nejsou studenti, ale jsou děti, anebo chodí do práce, anebo jsou dokonce seniori. I pro ty Západočeská univerzita má spoustu předmětů.
3: Určitě, my říkáme, že nikdy není pozdě začít studovat ani příliš brzy. Když začnu u dětí, tak nabízíme dětské univerzity. Zrovna příští týden spustíme registraci na dětskou univerzitu fakulty pedagogické. Ta je jednou týdně v odpoledních hodinách, takže to děti normálně zvládají po škole na ní docházet a je vždycky velký zájem. Takže upozorňuji neotálet, přihlásit se zavčasu. Potom pro pracující máme například mimořádné studium. To teď děláme druhým rokem. Výhoda je, že chodíte na přednášky s klasickými studujícími. Takže normálně se zapíšete předmět, baví vás třeba řekněme psychologie nebo strojírenství, vyberete si předmět z nabídky a jdete si sednout do té přednáškové místnosti s našimi studenty. Musíte taky splnit zkoušky a zápočty, úplně stejně jako oni, a na konci vás čeká certifikát.
2: Takže třeba padesátník sedí mezi 20letými studenty.
3: Je to tak a je to velmi zajímavé potom do té přednáškové místnosti přijít a vidět tu pestrou paletu těch tváří. Opravdu z toho máme velkou radost, že i veřejnost o to má zájem. Teď bohužel tady už se lidé do podzimního, zimního semestru nestihnou přihlásit, ale na letní semestr budeme otevírat nabídku v prosinci a v lednu.
2: No a seniori?
3: Seniori, naše stálice, univerzita třetího věku, už jsme na 21 pobočkách ve třech krajích a dohromady nabízíme přes 100 kurzů. Myslím, že si vybere opravdu každý. Tam v tuto chvíli probíhají zápisy, myslím si, že už pomalu budou končit. Tuším, že ještě tento týden se doplňují některá poslední místa, o která se někteří seniori nepřihlásili, ale tam tedy asi spíš doporučím, aby potom ti, kteří o ní mají zájem, byli ve střehu příští rok v červnu, červenci a v srpnu.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Povídáme si dnes s Andreou Čandovou, tiskovou mluvčí Západočeské univerzity. Univerzita žije také vědou. Zabývá se nejrůznějšími výzkumnými tématy. Aktuálně se můžete chlubit třeba robotickou pomůckou pro rehabilitaci kolena. Řekněte nám o tom něco víc.
3: To je úplně klasický příklad mezioborové spolupráce. To je něco, co na začátku uděláme velmi často. Takže potkali se fyzioterapeut, designér, strojař a informatik. A ti všichni dali hlavy dohromady a vymysleli robotickou pomůcku. Nejenže ji vytiskli na 3D tiskárně, navrhli, jak bude vypadat, ale i se zamysleli nad tím, jak ten pohyb kolene propojit do hlavy, respektive jak zjistit, jestli skutečně ten pohyb provádíte vědomě. No a vytvořili pomůcku, která momentálně je ve fázi zdravotnického prototypu, čekáme, kdy na ní dostaneme certifikaci, no a samozřejmě hledáme k tomu taky firemního partnera, protože samozřejmě na ZČU může vzniknout ten prototyp, můžeme to otestovat, ale abychom to dostali do praxe k lidem, to je to, proč to děláme, tak tomu samozřejmě potřebujeme partnera z praxe.
2: No a ještě jedna zajímavá věc z úplně jiného soudku a to je archeologický výzkum v Kazachstánu. Kdo se na tom podílí a co je cílem tohoto výzkumu?
3: Na tom se podílí naši archeologové z fakulty filozofické a organizace Gulag.cz. Vlastně díky organizaci Gulag.cz jsme se vůbec do Kazachstánu s archeology dostali, protože oni mapují historii Gulagu už několik let a konkrétně v Kazachstánu už byly od roku 2021, kde přišli na to místo, kde teoreticky tedy mohl být dříve tábor. Loni se tam vydali s našimi archeology na průzkum a zjistili skutečně ano, tady byl takzvaný steplak, stepní tábor, a letos tam přišli už kopnout do země, když to řeknu velmi laicky, a probíhá ten archeologický výzkum. No, podařilo se jim třeba zjistit, že ten tábor byl mnohem starší, než se vůbec v dokumentech uvádělo.
1: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví s Ivou Kokešovou a jejím hostem.
2: Andrá Čandová, tisková mluvčí Západočeské univerzity, je naším hostem a teď už se dostáváme na pozvánky na dvě blížící se akce, přičemž ta první nás čeká už zítra a je to den se Západočeskou univerzitou na nově zrekonstruovaném náměstí. To se vám povedlo, dobře načasované.
3: Je to výborně načasované. Musíme tedy říct, že jsme byli trochu nervózní, jestli to stihneme. Měli jsme i variantu B, aby se den se ZČU mohl odehrát, ale jsme velmi rádi, že nakonec tedy budeme opravdu ta první akce, která otevře v vozovkách to částečně opravené náměstí republiky. Přivezeme 40 expozic, 40 stánků z našich 9 fakult a ukážeme, jak vypadá současná věda. A doufáme, že se nám podaří natchnout malé i dospělé pro vědu a třeba, aby se i zapsali na mimořádné studium na dětskou univerzitu a tak podobně.
2: Já si myslím, že tahle ta akce je velmi oblíbená. Konec konců známe ty fronty u těch jednotlivých stanovišť. Je to akce pro celou rodinu, od nejmenších až po seniory.
3: Určitě, je to tak. Ráno nám hlavně chodí školy, za to jsme velmi rádi, že školy přijíždějí kolikrát z celého kraje, vypraví autobus a přijedou se podívat na den se ZČU. Dříve tady to byl den vědy a techniky, teď tedy do 20. sezóny vstupujeme s novým názvem. A odpoledne pak chodí rodiče s dětmi a jsme rádi, že se zastaví i kolem jdoucí, kteří jdou přes to náměstí, jdou třeba z práce, takže něco u nás zaujme a přijdou se zeptat na to, jestli by třeba s námi mohli spolupracovat nebo jakým způsobem by třeba mohli studovat ten konkrétní obor.
2: No a ještě poskočíme trochu v kalendáři dopředu a zeptám se vás na Noc vědy. To bude 25. září, pozvěte nás.
3: To je celostátní akce, my se zapojujeme jako Západočeská univerzita, jako ten koordinátor tady v Plzni. Jsme velmi rádi, že se k nám letos přidává i lékařská fakulta v Plzni, Univerzity Karlovy, takže určitě se mohou lidé přijet podívat i tam. No a zatímco u dne se ZČU my vystěhujeme univerzitu ven na náměstí, tak na Noc vědy zveme dovnitř. Říkáme, přijďte se podívat do laboratoří, které běžně nejsou přístupné, přijďte si poslechnout přednášku inspirativních lidí. A letos tím jednotícím tématem celé Noci vědy je komunikace. Nebude to jenom komunikace mezilidská, ale budeme třeba i řešit, jak spolu komunikují buňky, jak komunikuje člověk se strojem. Takže ta šíře těch témat bude opravdu velká. Můžeme nabídnout umělou inteligenci, virtuální realitu, robotiku, studentská formule, velmi populární, jak na dní se ZČU, tak na Noci vědy, ale ukážeme samozřejmě třeba i exkurzi do historie. A otevřeme letos poprvé i fakulty v centru, takže třeba na fakultu pedagogickou se budou moci lidé přijít podívat i na chemické pokusy přímo do laboratoře.
2: To byla Andrá Čandová, tisková mluvčí Západočeské univerzity. Díky za vaše informace i za váš čas. Ať se vám daří, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání. Mějte se hezky, naschranou.
1: Český rozhlas Plzeň. O čem se mluví?

0: Posloucháte Čtvrteční den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Pro řadu lidí s psychickými potížemi je přijatelnější online psychoterapie než osobní návštěva u psychoterapeuta. O tématu budeme blíže hovořit už za malou chvíli.
1: Turisté, pozor! Září je tady a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: 6:45, 2 minuty. Potýkáte se s psychickými problémy? Nejste v tom sami. Psychické potíže zažívá řada z nás a podle jednoho z letošních průzkumů je to dokonce 8 z 10 Čechů. Pokud se zdráháte navštívit odborníka, může pro vás být řešením online psychoterapie.
1: Buď telefonicky můžeme nabídnout, nebo přes aplikaci, přes platformy, kde je vlastně i zvuk, i obraz.
2: Jaké výhody má online psychoterapie?
1: Já si myslím, že online terapie je časová úspornost, to, že klienti můžou využít i hodiny, které třeba nejsou tolik vytěžující, jako je brzo ráno nebo později večer. I to, že jsou doma, že nemusí řešit hlídání nebo kdo je odveze na terapii.
3: Online terapie je skvělá z mnoha důvodů. Jeden z nich určitě je, že mi ušetří spoustu času nějakým přejížděním. Můžu být na zahradě, kde to mám ráda, na svém bezpečném místě. Ta možnost vlastně vybrat si, kde na tu terapii chci být, na místě, který je moje, který mám ráda, kde já jsem jako v bezpečí.
1: Pokud jdou si vybírat přes online různé platformy, tak je tam mnoho terapeutů, který si můžou vybrat a střídat. Je tam větší jako svoboda v tom, že už v tom nechce třeba pokračovat. Jo, že se to líp říká v online prostoru, než někomu tváří v tvář.
2: S online psychoterapií nás seznamuje psychoterapeutka Monika Jelínková. V čem jsou úskalí této formy psychoterapie na dálku?
1: Jsou tam někdy technické bariéry, to znamená, že nás může zlobit počítač, nebo nám vázne připojení, nebo se nám vybije telefon. Tyhle věci ale dopředu většinou s klientem probírám a vlastně všechno se dá teda nějak jako vyřešit.
2: Takže jsou to spíš technické záležitosti než nějaké problémy v rámci té terapie.
1: Doba covidová nám ukázala, že jsme někdy měli obavy z toho, že přece jenom terapie dvou lidí, když se schází, tak je i přenos jako energetický, že jo, nějak se na sebe napojíme, nějak společně sdílíme emoce, všechny ty věci, které vlastně lidé sdílejí, když jsou společně. Ale vlastně se ukázalo, že i tak dokáže obstát, že můžeme o těch věcech mluvit, že můžu klientovi třeba i na dálku jako říct, že zrovna se cítím sevřeně z toho, co mi povídá, jo, a můžeme to tak nějak jako propojovat.
2: Podle vaší zkušenosti dochází dřív nebo později k tomu, že k online psychoterapii přidáte i tu osobní konzultaci?

0: buď výší nebo počtem sezení a proplácejí to většinou zpětně.
1: Online prostředí možná je nebezpečné v tom, že je tam kde kdo a může se vydávat za kohokoliv. Jakým způsobem nebo kde hledat spolehlivého psychoterapeuta online?
0: Můžeme nejdřív sami si přečíst, jestli ten terapeut má potřebné vzdělání, jestli má certifikovaný psychoterapeutický výcvik. Právě i ty pojišťovny nám mohou pomoct, protože i v jejich databázích jsou terapeuti, kteří jsou certifikovaní terapeuti, i když stojí třeba mimo zdravotnictví.
1: Pokud jde o smysl této formy terapie, online psychoterapie je možností pro ty, kteří nechtějí a nebo z nějakého důvodu ani nemůžou přijít na osobní konzultaci.
0: Dává možnosti, jak řešit věci, které mě tíží.
1: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Den v kraji.

0: 17 hodin 56 minut, za 4 minuty bude 18 hodin.
1: Den v kraji.
0: Talent Plzeň pokračuje v systematickém budování své mládežnické házenkářské akademie. Do nové sezóny vstupuje s posíleným trenérským a odborným týmem. Svůj vzor přitom vidí akademie podle bývalého reprezentanta Karla Nocera na severu Evropy, v zemi mistrů Evropy, Dánů. Poslechněte si rozhovor s Karlem Nocerem v zítřejším vysílání rádia vašeho kraje. Jeden z největších zaměstnavatelů na plzeňských borských polích, společnost JTECT, chystá hromadné propouštění. Výrobce automobilů v Plzni po více než 20 letech výrazně redukuje výrobu a rozprodává část evropských aktivit. O práci přijde přibližně polovina ze 600 zaměstnanců. Firma jim nabízí nadstandardní odstupné a pomoc s hledáním nových míst. Pokud znáte plzeňský selský statek u Matoušů, tak vám asi neuniklo, že už pár měsíců nese statek jiný název. Teď ho najdete pod pojmenováním Muzeum v přírodě Plzeň Bolevec a právě tomuto objektu je věnován zítřejší turistický tip Českého rozhlasu Plzeň. Ondřej Kapice loučí, přeje hezký večer.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Plzeň v září vyhlásí soutěž na sochu generála Petna pro nové muzeum. Součástí musí být i podobizna generálova psa. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně ubývání oblačnosti, teploty do 21 stupňů. Příjemný večer přeje Andrea Samešová. Plzeňští zastupitelé dnes schválili podmínky pro výtvarně sochařskou soutěž na zhotovení sochy generála Petna. Ta bude součástí připravovaného Petnova muzea v domě na Klatovské 19. Jak vysvětlila mluvčí magistrátu Eva Barborková, jednou z podmínek je, že socha bude znázorňovat i generálova psa.
2: Protože generál Petr měl během druhé světové války také věrného psa. V překladu se mu říkalo Vilém dobyvatel, kterému on vlastně něžně říkal Vilí. Je to soutěžní zadání jasné. To znamená, že má jít o návrh sochy generála Petna a jeho psa.
0: Plzeňané nově najdou informace o třídění odpadu a svozu odpadových nádob v mobilní aplikaci Tuta Plzeň a také na stejnojmenném webu. Na vytvoření nové funkce spolupracovala Správa informačních technologií společně se společností Čistá Plzeň. Pokračuje mluvčí Správy informačních technologií Eva Krígrová.
3: Nová ikona v aplikaci s názvem Čistá Plzeň nabízí kromě stanovišť na tříděný odpad i přehled při stavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Také informace o četnosti svozu tříděného odpadu během roku, svozový plán a konkrétní termíny nejbližších svozů, a to na 10 dnů dopředu. Termíny svozu konkrétních popelnic jsou dohledatelné po zadání čísla odpadové nádoby.
0: V aplikaci Tuta Plzeň najdou lidé i městské aktuality, kalendář akcí anebo odkazy na další plzeňské digitální služby. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
4: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, a pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Za základní roční známku řidiči zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun.
1: Sport.
0: Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru druhá v časovce kajak krosu. Českou reprezentantku dnes ve Španělsku i v celkovém pořadí předčila pouze Francouzka Delasiová. Na stupně vítězů se dostal ve stejné disciplíně Matyáš Novák, který dojel třetí.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, postupně zataženo, teploty 10 až 6 stupňů, zítra čekejte oblačno až zataženo, na Šumavě zpočátku výjimečně slabý občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne oblačnosti ubyde. Teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů, povane slabý západní vítr, rozptylové podmínky dobré a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se stala u Plzně na silnici 180 v Dýšině v ulici 5. května a na Plzni severu na silnici 1/27 v úseku Hadačka Plasy se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jeden pruh je uzavřen.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení posluchači, vítám vás u pořadu Muziky muziky. V úvodu jste vyslechli plechovou polku od Karla Vacka, která již svým názvem navozuje na spojitost plechu a muziky. Dnes vám představím člověka, který tyto dva pojmy spojil. Bez tohoto člověka by byla hudba ochuzena o zvuk plechových nástrojů. Je to geniální Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších českých, evropských, ba i světových výrobců žesťových, chcete-li plechových hudebních nástrojů. Poslechněte si tři z nich. Tenor, bariton a pozoun v polce Horálka od Ladislava Kubeše. Na tenor hraje Jiří Sajler, na bariton Karel Melíšek a na pozoun Milan Brázda v doprovodu Veselky Ladislava Kubeše.

Václav Červený se narodil 27.9.1819 v obci Dubeč u Běchovic poblíž Prahy. Již jako dítě byl velice nadaný na muziku a naučil se hrát na několik nástrojů. Byly to lesní roh, křídlovka a klarinet. Po škole v roce 1833 odešel do Prahy, kde se začal učit nástrojařskému řemeslu u kraslického mistra Jana Adama Bauera. U něho se Červený naučil základům řemesla a poté se s tovaryským Listem vydal do světa, aby se ještě více zdokonalil ve svém oboru. Navštívil Pressburg, dnes Bratislava, kde se zdokonaloval ve výrobě dřevěných nástrojů, dále cestoval do Vídně, zde se naopak seznámil s výrobou tzv. Vojenských žestů a svoji pouť ukončil v Brně u Josefa Halase, kde se kromě dechových nástrojů seznámil s výrobou kytar. Na kytaru zde hrát nebudeme, ale poslechneme si bravurní výkon Karla Palovského za doprovodu plzeňské dvanáctky v Polce Antonína Bulky Stříbrná trumpetka.

Po svém návratu z cest mu jeho učitel Bauer doporučil, aby zakotvil v Hradci Králové, kde byla velká vojenská posádka a také vojenská hudba, což se do budoucna ukázalo jako velice chytré doporučení. Tam si Červený v roce 1842 otevřel dílnu a již za 2 roky zakoupil na malém náměstí dům, kam firmu přestěhoval. V roce 1844 postavil nástroj, kterému dal název Korkon. O nástroji se dozvěděl světoznámý hudební skladatel Richard Wagner, autor oper a velkých symfonických děl, kterému se tento nástroj zalíbil a přiměl Červeného, aby nástroj upravil jeho požadavkům. Tak vznikla Wagnerova tuba, kterou dodnes vyrábí různé firmy po celém světě. Zvláštností je, že ačkoliv je v názvu nástroje tuba, nehrají na něj tubisté, ale hornisté, hráči na lesní roh. Dechovka Veselka hornistu nemá, ale má tubistu Karla Malimánka, pro kterého napsal Ladislav Kubeš polku pro Karla.

té době rostla poptávka po hudebních nástrojích, ať už pro vojenské nebo civilní orchestry, a málo výrobců ji stačilo uspokojit. Václav Červený ano. Díky zkušenostem nazbíraných v různých dílnách v cizině zvládal vyrábět nástroje od těch nejmenších až po tuby. Velká výhoda byla v tom, že si všechny součástky vyráběl sám a nebyl tak odkázán na cizí dodavatele. Tím byl schopen plnit dodávky a zároveň udržet vysokou kvalitu svých výrobků. Nástroje vycházející z Červeného dílny měly elegantní tvar, hladnou křivku korpusu a širokou menzuru, což se podepsalo na krásném, širokém a měkkém zvuku. Posuďte sami v mé skladbě Valčík pro dva, kde se v solových partech představí na tenor Břetislav Kotrba a na bariton sám autor za doprovodu plzeňské dvanáctky.

Zakrátko zněly červenou nástroje v Německu, Itálii, Španělsku, ale i na druhé straně Atlantiku, Brazílii, Peru a USA, kde od roku 1853 měla v New Yorku firma zastoupení. Václav Červený si byl dobře vědom, jak moc jsou zahraniční trhy důležité. Sám se proto světových výstav účastnil a zákazníky ohromoval schopností, že na všechny nástroje uměl hrát. Na světové výstavě v Chicagu roku 1853 udělala porota firmě Červený nejvyšší ocenění a diplom, ve kterém se uvádí: dechové nástroje Červený si zaslouží uznání za vynikající provedení a vynikající rukodělnou práci.

Červený své jméno do názvu svých vynálezů nevkládal a proto není jisté, kolik nástrojů opravdu vymyslel. Hovoří se o 44 unikátních patentech a o 15 dalších se vedou spory. Mimo jiné byl to Červený, který v roce 1846 vynalezl systém cylindrového strojiva pro plechové nástroje. Získal 11 císařských a královských řádů a 15 medailí. V roce 1884 měl být povýšen do šlechtického stavu. Na ceremoniál se však dostavil ve skromném obleku, což etiketa císařského dvora nedovolovala. Nabídnutý frak Červený rozlíceně odmítnul a z možnosti připsat před své jméno von tak sešlo.

Václav Červený zemřel 19. ledna 1896 v Hradci Králové. Firmu převzali synové Jaroslav a Stanislav a po jejich smrti nástrojař Karel Šámal. Po roce 1948 byla firma Červený začleněna do Amáty Kraslice, ale výroba byla stále v Hradci Králové. Až v říjnu 2021 byla výroba přesunuta do Kraslic. Nástroje se stále vyrábějí pod názvem Červený a synové. Vážení posluchači, Jaroslav Tachovský se s vámi loučí a těší se na další shledání na vlnách rádia vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

Příjemný dobrý večer. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl se špalíčkem lidových písní. A co jsem pro vás dnes připravil? Bude to krátké promlouvání o dávno zaniklé vršeňské krčmě u sklepu, kterou doplním pěknými lidovými melodiemi z Nepomucka. A nyní už nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Dnes už asi málo kdo z místních lidí ví, kde stávala hospoda neboli krčma u sklepů. Při studiu starých map a energetického zaměření se nám přeci jenom některé zajímavé informace objevily. Vše má původ v začátcích kutání podzemních chodeb pod vrchem Štědrý na jižním Plzeňsku. Začátek této činnosti by mohl být tak kolem roku 1150. Příkaz k činnosti kutání přichází od cisterciáckých mnichů na předem vytipovaných místech. Podzemní chodby pod Štědrým se začínaly kopat hned z několika stran pro záchranu lidí před nepřítelem. Poblíž kaple svatého Vojtěcha bylo vykutáno několik podzemních chodeb a podzemních křižovatek. Zatím víme, že jedna z chodeb vede do kostela v Čížkově.

druhá podzemní chodba, souběžná s tou první, skončila na ploše dnešních Čečovic v Opatském dvoře. Další dvě chodby směřují do lesa Štědrého. Pod dnešní svatovojtěžskou kaplí byly rovněž dvě chodby. Jedna z nich zde končí a druhá pokračuje na Voblizojí skálu a pokračuje dál na cisterciácký klášter. Všechny tyto popisované chodby jsou dnes ale již neprůchodné.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, kde melodie z oblasti Nepomucka doplňují zajímavým vyprávěním o krčmě u sklepu. Tehdy to ještě nebyla hospoda, tak jak si ji představujeme. V oblasti na podzemních chodbách pracovali klášterní vazalové pod karabáčem takzvaných konvršů. A aby odvedli pořádný kus práce, museli se také najíst. Stravu sem dováželi z velké kuchyně, která tehdy stála ve vrčaňských verkách pro 35 lidí, a to dvakrát denně. Představení z klášterního konventu brzy přišli na to, že poblíž díla vede obchodní cesta a že by se dala vhodně použít již nepoužívaná stavba u místního podzemí. A tak i malá krčma, kterou zde zřídili, přinášela tehdy velikému klášteru jistý finanční přínos. Pilo se zde víno z klášterních vinic a výborná voda z vrchu Chlumce.

Všichni krčmáři byli ve službách cisterciáckého kláštera a byli to Němci. Vydělané peníze na malé krčmě pak putovaly do německého mateřského Ebrachu. V krčmě se stavěli obchodníci, kteří projížděli kolem, náhodní poutníci, celá procesí a hlavně uhlíři z malé osady ve Štědrém. Tehdejší krčmáři, kterých se tu vystřídalo přes 15,

krčma u sklepu zanikla v době pobělohorské, kdy ji zničili švédští vojáci. A tak, jak už jsem se zmínil, stála pod dřevěnou stavbou u svatého Vojtěcha, kde naposled bydlel jistý pan Brožovský. Přátelé, a tady už končíme dnešní promlouvání. Na závěr je slušností dodat, že jsem podklady k dnešnímu špalíčku získal z vyprávění a publikací Vladimíra Popa z obce Klášter. I touto cestou mu moc děkuji. Zase na brzkou shledanou se na rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Krajští silničáři mají další speciální stroj na pokládku bezpečnějšího asfaltu. Ministerstvo životního prostředí chce příští týden informovat obce o sanaci toxických látek na Šumavě. A zítra bude oblačno až zataženo, postupně ubývání oblačnosti, teploty do 21 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje rozšířila svou techniku o další pokladač emulzních mikrokoberců. Speciální stroj slouží k rychlé obnově horní vrstvy asfaltu a prodlužuje životnost vozovek. Nová technologie pomáhá cestářům hlavně na silnicích druhé a třetí třídy. Pokračuje provozní ředitel správy a údržby silnic Radek Šíma.
2: Povedlo se nám pořídit nový stroj kladač mikrokoberců, který doplní flotilu dvou, takže už budeme mít vlastně tři velké stroje, speciálky, obnovují a prodlužují životnost povrchu pokládku mikrokoberce. To je hrubý povrch, který řidiči moc nemají rádi, protože hučí, ale pro bezpečnost silničního provozu a pro tu silnici je to nejlepší, co může být.
0: Ministerstvo životního prostředí seznámí začátkem příštího týdne zástupce dotčených obcí s tím, jak se budou sanovat toxické látky na Šumavě. Schůzku organizuje přímo ministerstvo. Jedná se o lokalitu bývalého armádního prostoru Dobrá voda u Prášil v Šumavském národním parku. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů počátkem týdne oznámil, že sanace kontaminované zeminy a sudů s chemikáliemi začne 21. září. A vyjde na 192 milionů korun. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS ho řidiči natankují v průměru za 44 korun a 22 haléřů. To je o 2 koruny víc než před týdnem. Nafta už vyjde na 47,80.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
0: Individuální časovku na cyklistické Vueltě vyhrál Švýcar King. Červený trikot pro lídra po 18. etapě udržel Španěl Mas, který na někdejšího olympijského šampiona v časovce Slovence Rogliče ztratil 33 sekund. Jan Hirt ve své slabší disciplíně obsadil 77. místo. S odstupem 4 minut a 10 sekund udržel celkové 19. místo.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno, až zataženo, postupně ubývání oblačnosti, teploty do 21 stupňů, bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na Plzni severu se pracuje na silnici 26 na výjezdu z Plzně na Sulkov v části Borské Polesí poblíž benzínky MOL.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nevím, z čeho vzniklo slovo kecka, jako bota.
2: Mm-hmm.
1: A pak jsem si zase uvědomil, že je tu i podstatné jméno kecal. A taky jsem nevěděl, z čeho je. A jestli to spolu souvisí, tak začneme tou obuví?
2: Můžeme. Kecky se původně i v češtině psaly kedsky. Takže to jsme někde jinde než u kecání. A šlo o to, že v Americe jistá firma Keds, psáno Keds, začala vyrábět tyhle ty plátěné boty, určené na sport především. No a podle toho to zlidovělo. U nás se jednu dobu říkalo botasky obecně, těm sportovním botám také podle značky. No a kecky také vlastně se staly obecným výrazem a ta spodoba znělosti, protože ds ve slově neříkáme, říkáme c, tak vedla k tomu, že to píšeme s c.
1: A co ten kecal a kecat?
2: No, tam je to trošku slovanské, tam nemáme žádnou Ameriku. Kecat původně mělo podobu kicat a byl to jeden ze slovesných tvarů slovesa kidat. No a to už je asi, myslím, jasné.
1: Jo, ty kidáš nesmysly. No, taky se to říká, místo kecáš.
2: My jsme ještě na základní škole říkali, to jsou kecikidy. A ještě bychom mohli dodat, že ten význam kecat jako tlachat, žvanit a podobně byl až druhý odvozený a původní význam byl buď házet něco na zem, co se rozpleskne a udělá to ten specifický zvuk, anebo něco rozlévat a nebo na někoho něco házet, co pleská.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukar šuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát a posloucháte Oroma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prague. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy. Jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos. A druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit, opravdu nechtěli. Ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No my jsme přijeli doma za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímanie a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne.

0: a dospívá Rico Sharkézy. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajem různý hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že vyzvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společné jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem.

0: potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně, a každý den zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně i zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nima odcházet domů.
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze, nebo jak se o vás mohou dozvědět?
0: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba 10 až třeba 30 dětí, hrozně to záleží na tom, jestli jsou třeba zrovna prázdniny, nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme i 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka, na jaké Praze vy pracujete?
2: My pracujeme na Praze 3 na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzerávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz ty kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku jako spolek?
0: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Go Camp, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
3: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to je, co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý a ještě ono to jako... Jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo to, jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom tlačení, když...
1: No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Jestli to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: na lámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš 45 a 40 kilo. U tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říkal, dobře, uděláme jiný. On tomu říkal vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak,
0: tak. My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: lubię, jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala coby baletka už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet. A tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i samo sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost. No.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská, je to jako Kladná, a je to pozitivní Kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, tam mě čeká teďka v říjnu, ale je to Kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet politry. Ono to není úplně tak jako chytnu
1: to,
0: adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela jsi něco opravdu, řeknu, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak moment nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: a tak. Podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, já jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozradit, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe, takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo, Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože jiná nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s... No a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed, taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to
0: jemné
1: jsem se přesně
0: šeptání,
1: ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry Dvoják a pak máme 31. další Dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no, je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému, neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kuly, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to porad, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl nějaký portály, spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takové

0: kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to co se přiznám.
1: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
0: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju. No.
1: Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
0: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
1: co
0: je.
1: Co to z toho udělá?
0: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem se na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech. Tak to samé je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
1: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
0: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
1: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
0: může, no,
1: konstruktivní
0: může.
1: Kritika.
0: Určitě.
1: Tu bereš.
0: Určitě, tu beru i v profesi.
1: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
0: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
1: Já ti dám doporučení, nečti to.
0: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
1: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
0: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku, může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCE se řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém Baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
2: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: Je, to je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
5: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
6: 250 let?
5: 30, 40 let.
7: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
8: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
4: Někdo v Plzni.
5: Asi nějakej Urquell.
4: A bylo to já nevím, polovina 19. století asi.
9: Nevím.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
10: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
11: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
12: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
10: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
12: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. A my kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
10: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
12: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
10: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
12: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňské vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
11: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl, údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli, a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: Když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naše předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí. No a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rmutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době? Nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého už jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar vrací tady do těch kotlů.
0: Plzeňský pravzor je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat, vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu. Aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz. A ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz ten se tahá po tom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý té varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni tenkrát i naši předkové neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku. Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takových vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: Já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
4: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
4: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
4: Ne, ono ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivý z nás.
2: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí, zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí shireské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je již Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva, nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dehtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněný.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila Říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou Národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli zimně nakopat led. Dál ten led tak on tak po těch žulových koskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měla chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my ho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budem zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: No, jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, COčko, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte, ještě je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ti naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze Autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou, takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí, na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
2: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
2: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
2: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Teď jinak by první akt neměl akčlus.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou, konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Ale pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, lidi, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první a druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přeci... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše!
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila nohu.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující smrt barona Gandary vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A krucinál, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo ví, z kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtivu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ sice není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabili jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě, ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka. A služka odtamtud má milého vojáka. Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já holt na to nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně,
1: že?
0: Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijem se.

budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. A tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už bys tím mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Dyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Holenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu uhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu, nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, svinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude.

redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře. Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, jak bych vám řekla, zaprvám, chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Liduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místě zdraví, potom lásku a potom peníze a všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ty McDonaldi a to všecko, takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdyby, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, nebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak, se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík, abych bastil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme varili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou. No takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajz, ten mě chytlý, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu.
0: No Liduško, vaříte tedy podle těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch receptů vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: Všechno. My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že jak se k ní hodně strávníků vracelo, ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a díky Bohu, že jsem se od něj mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vám říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože říkám, jsme byli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně ve Karolince, takže jsme spolu byli sedáři pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, žádné, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte na tom talířku, to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně. No. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka. Zbožňovali bramboráky nebo halušky s brinzou, se sýrem. To se daje s čímkoliv, že ty halušky.
0: No Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží neotevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večer jíst, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Taky děkuju a mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám všet bratr je starší, tak jsme se narodili po válce. No tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybírali v jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, tak sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no ale potom jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom jsem potom měla přes 30 roku nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už jsem, jak už jsem byla starší, tak jsem zazněla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí, jako, a no bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom...
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kdesi slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. V večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji sním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak to
1: no.
0: By se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy přes, ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale teď jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké, mám, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte to sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná. No a ještě jsem Já rada vářím, tak se nemají navařit. A potom vařil manžel, jak byl v důchodu, a ten vařil. Já jsem říkala, kde se to k něm bralo. On sledoval strašně moc toho kuchaře, toho Zdeňka Polrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize a i od toho Babiše, co to mluvím,
0: Podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů, no, je určitě mnoho. Víc, no. A řekněte mi, jestli si pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
1: No my ne.
0: Ne, že?
1: Ne, my ne.
0: Já si také myslím, my že jsme, se dříve tak to neplýtvalo.
1: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všechno snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
0: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí. Co myslíte vy? Já taky.
1: Já to dělám.
0: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlínek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
1: No já tež to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám, tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a Doma mi to nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by ta moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou noc.
1: A vy taky, a jste moc šikovná, jak ráda vás poslouchám.
0: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné, a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak, a večeře. Jo, takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak, a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestrý a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama, prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestrý. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. My jsme bramboroví lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedlíčky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ju taky oba máme rádi.
0: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko, jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná se z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc.
1: Jasně, a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte, jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslavy. A jiná, já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy ne stejný. A já těch bylin ve skříňkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, jo, že ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé, nebo po třech, je to zabalený, tu nějakový pomazánky, no tu nějak volejí a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to aj takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia. A namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, stát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já, no a ještě co si jsem chtěl, no a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x, jako já, takže tak nějak já to dělám. co bych vám ještě řekl.
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. No, já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posnídám si, tak jako jak lážo plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejmín, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku. A i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel starý jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám, likér, a mám rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, no, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal. No, ale v čem? Nebo jak? Víte? Zítra jenu na vinobraní do příkaz. Tam je hanácká příkazé náklo seň. Je ukázka, jak se víno stříhá, potom myslím, jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak co, já pocházím z Moravskoslovácka, to už víte, tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost, to co běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, housy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to byla taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bězere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny. Tam bylo ve velkým kýblu sádlo. Namazali jsme to, dali jsme na to cibulí, nebo jsme vytáhli kvašáka. Snědli jsme to a šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vedu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak by se dalo říct, možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Dělal jsem, měl jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský guláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten gulážím týden. A vůbec mi to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytřibenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čevajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata. A to taky třeba jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle svých chutí. Je to rychlé. Mám to v lednici naporcované po takových porcích jednotlivých. Vyklopím, ohřeju s ním a nezdržuji se vůbec nějakým přemýšlením, co budu a dělat a vařit. Ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. Když to někde je, třeba jako v hospodě, nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám.

0: udělám si třeba salát, rajčatový, no prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě, nebo u nedvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se mu Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě tři pecky nebo dvě pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně, nejen já teda, samozřejmě, jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho, měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku, prostě takový, to je prostě můj takový styl.
1: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
0: Nejsem, protože to,
1: vařil jste
0: já...
1: někdy pro velkou, širokou rodinu?
0: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, kdy jsem udělal třeba ten sekretinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co tak, nejsi ohrnovali nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní. Ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju. To bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe. Tak asi bych to řekl.
1: Ale šikovný kuchař. Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám šanci si doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé. Jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
0: Já děkuji a dobrou chuť. Vy si dáte něco, až přijde domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
1: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
0: Ale a otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nejen co, je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem,
1: dobře,
0: to si pamatujte.
1: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
0: Souhlasím.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s Noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
2: No tak, neznáš já vady drčkovou polévku.
1: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
2: Že nesnesu držkovou polévku.
1: Nemáte rád držkovou polívku.
2: Aha. A houby.
1: A houby nejíte. No a ne. Víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
2: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
1: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
2: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
1: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
2: No, momentálně ne, bo Robka umřela před 6 rokama. A to, jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
1: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
2: Že jsem jich zpracoval za 30 knedlíků.
1: Aha, jo, tak
2: bramborové těsta.
1: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
2: No tak.
1: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak.
2: Nejlepší je pohánka spařena.
1: Pohánka.
2: Ospana cukrem.
1: No, pohánka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vládě, moc děkuju za návštěvu tady v Noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
2: Lina, to asi znám. On byl v Kopřivnici na drahách, se to nám říká.
1: Dobře.
2: Tak. A má od spolužáka sestru.
1: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, měli několikrát. No a protože nebyla tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí šleskovými povedly, na to z kořici nebo z caroch, které maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďko už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptu, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
1: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
0: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: Ano, to už jste Zmiňovala konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, se musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky. Tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
0: Děkuju. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
1: Já jsem se zapojila, poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
0: No, tak dneska štěstí nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho, co děláte. Ať se vám daří.
1: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme vařívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v mě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový, bez majonézy, jak se říká, takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik maso už se z prasátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík a tak. Tak to jsme většinou vařili až tu sobotu a neděli. A přes týden mě maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kdy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle. Nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla. Trnky jsme tomu říkali. A takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s parohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom té 7. a 8. třídě. Maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky polévku.
0: Marie, nemyslíte pirohy?
1: No něco podobného jak pirohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak taky jmenuje. Pěry, teď nevím, možná tam někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinu vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na 2 dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám teď, budou brambory, mám ráda hodně brambory i teď ty nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vaří většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
0: Děkuju.
1: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě jeho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky se jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohle to nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takový, vždycky říká, že to byla takový kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že něco ukochtala. Jako, tak, že jako, že to nikdy nestalo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko. To teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo. Tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo, a když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila, já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě, já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď v těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně dobré. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo. Škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, vomáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česenek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upeču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky akci
0: díky, že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: večer. Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo? Ještě jednou? Teď jsem tomu úplně nerozuměla. Zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napříjmu? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Halo?
2: No, tady Josef, ještě paníš.
0: Josef, už jste váteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: Jsem s tím.
2: No tak, když já jsem dělal u aerolinek a tak jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty škeble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a tu se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipítek a z hrudníků. No a druhý potom jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehinka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla na
0: Kubě. No a jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco prostě, ta tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčete. No tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volný, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. No, říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no, ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říkal, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo, a když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři 2 deci bílého suchého.
0: No tak když vám to doporučil víno. Lékař, tak samozřejmě. Děkujeme moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
2: Co mě vzali lučník, tak jsem přestal jako jít alkohol. Takže dneska jsou nejkuřák, to jsem přestal v 50. Nepíjak a nemravac.
0: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání. Rádi vás pozdravíme.
2: Já jsem se vám dovolal. Tady mám to kolikrát volal, tak asi je to po 130. Ale to je i z těch dřívejších dnů večer. Tak pěkný večer a naslyšenou.
0: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji. Ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde kdo říká?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka. Tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru. A tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá úzkostlivě, poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu též značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motous, konec motousu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebemenší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébáň, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí nevím odkud přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejich snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provenci věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče stály v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý pařížský kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro ubohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždyť to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutno u srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrble ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,